0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější. A budu...

No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase od otylého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čumíka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť Bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý Pulchard s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu.
prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco Pulchart spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vzteku, zapíkl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazděl. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Jednou si takhle dámy sdělovali svá léta. Paní Hrbtychová pravila: Baba, utíká to utíká. Dlouholi a bude mi rovnejch 35. Ale pámu nikdy nic nenechá bez trestu. Paní si vstávala pro klobouček, že se jako bude poroučet, uklouzla a zlámala si ruku. Odvezli ji do nemocnice a na černou tabulku nad jejím ložem napsali: Adéla Hrbtychová, 49 r. Paní Ajdrtová ji tam přišla navštívit a první, co je, že kouká po tabulce. Ježiši, ježiši, drahoušku, snad vám není 49, co vám to tam napsali? Tohle se vám, drahá přítelko, ale opravdu povedlo. To jste mě opravdu rozesmála. Vy hlupačko, to přece nejsou léta, to je teplota. No a paní Hrbtychová vysvětlila paní Ajdrtové, že to R znamená reomíra. Jo, jo, jo, paní, tady měří na reomíra. No to víte, je to na nemocenskou pokladnu. Ale co vám říkám, pámbu nikdy nic nenechá bez trestu. Tam vedle ležela babička, dostala prst do mandlu a teď se z toho zotavovala. Bylo jí 63 let a na tabulce měla napsáno vedle jména 63 R. Ta Ajdrtová neříkala nic, jen se tak na tu tabulku nad tou babičkou tak dlouze zadívala. Ale paní Hrbtychová hned věděla, kolik uhodilo. Babička byla obklopena příbuzenstvem a vesele baštila, co jí kdo přinesl, neboť byla dobré mysli a potřebovala co žene na krev. Měla muže Vincence a občas mezi jídlem prohodila: Proč pak nepřišel taky Vincenc? Taky měl přijít, když tam přišli všichni. Paní Hrbtychová rozhodnuta, že před paní Ajdrtovou zachrání situaci, děj se co děj, zakývala soustrastně hlavou směrem k babičce. Chudáku, chudáku, ty už se toho svýho Vincence nedočkáš. A šeptem se obrátila k paní Ajdrtové. 63 reomíra, to je co? Tady počítají, že chudinka nevydrží, že dnes v noci zhasne. Babička zabrána do pekáče by neslyšela nic. Ale příbuzní nějak špicovali uši a hned se všichni dali do křiku. A co je to za pořádky, že ta paní vedle jim straší babičku, že jí říká, že nevydrží a že dneska v noci zhasne. Tak paní Hrbtychová rozlícena, že to s těmi léty prasklo, prohlásila, že jí mohou všichni s babičkou políbit šos. Babička nezhasla, podala žalobu pro urážku na cti a paní Hrbtychová byla odsouzena k pokutě, ale podmíněně. No to víte, řekla to v horečce, 49 reomíra!

všechny předem proklínal za tou oprejskanou zdí.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

mlhavej stan. V Pangejtu sníh plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si předev,

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

proč chodí láska pozdě spát. Víš, kdo chodí do tvých snů si hrát. Víš, kde zůstávají vlaky stát. Víš, proč sníh ti padá na kabát.

co nemůže se nikdy stát. A na březích mý duše zatím leží zbytky.

proč může vítr v strunách znít. Víš, kam chodí slunce rozsupít. Víš, co můžeš od života chtít. Víš, kdy mrak se může objevit.

zase jedna z mnoha netušených vrásek. Za oknem padá sníh, už se

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kdyby mi kdo si řeknul,

jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha.

5 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám, ne?

školy, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře si usko.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Nyní pár slov o majetkové trestné činnosti. Ta je páchána takovými třemi základními formami. Nejběžnější formou je forma odcizení cizí věci. Někdo někomu něco, tedy lidově řečeno, ukradne. Tak zase třeba krátký příklad ze spisu obžalovaný uváděl. Ten kufr jsem onomu pánovi rozhodně odcizit nechtěl. Chtěl jsem ho pouze odnést do hotelu. Nemohu za to, že mi nestačil v chůzi. Nebo další ukázka. Poškozený uvedl, čistokrevného psa mi odcizili a upraveného na česneku snědli, ale když jsem na nich právem požadoval 2000 korun, křičeli, že takovou drahotu nemají ani v interkontinentálu a vyhodili mě i z rodokmenem. Druhou formou je poškození cizí věci, tak zase krátký příklad tohoto znění. Že se u mne objevil najednou o půlnoci v ložnici, to mě ani tak nepřekvapilo, jako spíš to, že tam vyjel na traktoru Zetor. A konečně třetí formou je forma úplného zničení cizí věci. To se ukázka obžalovaný uvedl. Neustále mi říkal, že se mu lidi snějou kvůli brejlím. Tak se mu je rozšláp a řekl, že už se mu smát nebudou. No a já jsem tedy na ukázku této činnosti vybral příběh majetkového recidivisty, bytaře, ten se specializoval výhradně tedy na byty a velice zajímavé okolnosti předcházely jeho 9. dopadení. 8krát soudně trestaný zloděj bydlo

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: pravou lásku mít, bylo jak ve dmě spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje přání.

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už vážně musím.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj a vystupuji z vaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z Dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

jak bych spal. Namísto toho dělám troškaře, divnýmu pasažeru bez tváře. V tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc roztříkl svou vlastní.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 32. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů z přibližně 570 tisíc, kterým letos vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří na výměnu čekají, jsou nejvíce lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu jde žádat online přes portál dopravy. A ještě dodám, že platný řidičský průkaz má v Česku přibližně 6 milionů 120 tisíc lidí. Několik desítek železničních přejezdů dostane nové inteligentní kamery. Ty budou automaticky odhalovat přestupky řidičů. Správa železnic je rozmístí na přibližně 40 míst. Je to proto, že řidiči na přejezdech často nerespektují světelné zabezpečení. V Krnově mají konečně opravený a otevřený bazén.
2: Opravený krytý bazén v Krnově brázdí první plavci. Vypuštěný zůstal celou minulou sezonu kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i předloňskou podzimní povodní, která vyplavila zeminu pod ním. Město tedy nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojnami. Další práce ale budou ještě následovat. Luděk Savana, Urbánek, Krnov.
1: Na vinobraní nás pozve Luboš Dvořák.
3: Vinobraní na zámku Kačina tuto sobotu oslaví patnáctiny. Ovšem významné výročí se vztahuje k vinici u Kačiny, která je součástí zámeckého parku. Ta byla původně vysázena hrabětem Chodkem v roce 1826. Slaví tedy 200 let. Tradici dožínek se vrátili po vzoru hraběte spolek Klub přátel vína na Kutnohorsku. Luboš Dvořák, Kačina.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Pražskou fotbalovou Slávii opouští brankář Jindřich Staněk. Míří na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. V zimě se ale podle posledních informací může do Edenu předčasně vrátit. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Věřím, že v 6 hodin a 6 minut jste si všichni, nebo alespoň většina z vás, pobrukovala tu předcházející písně. Ano, to byly Brontosauři, Dlouhán Franky. Kdo by neznal tuhle píseň z roku 1975, ale možná netušíte, že to nebyl originál. O ten se postaral samozřejmě nebo členové kapely Glenn Campbell. Tak do češtiny tuhle píseň přeložil Honza Nedvěd. To je jen tak na úvod k muzice. Teď si pojďme říct si informace, které se týkají dnešního dne. Je tu úterý s datem 8. září, Mariana slaví svůj svátek. Čas jsme si řekli před chviličkou, no a já vás zvu do dnešního vysílání, konkrétně do této hodiny, kde nebude určitě absence ani o dopravu, ani o počasí, které vám bez pochyby mnohým z vás, pokud se někam chystáte, přijde vhod, co si na sebe obléci, takhle po ránu, a nebude chybět samozřejmě ani písnička k probouzení. Mezitím muzika. V těch nejbližších chvílích nás čeká třeba Alan Jackson, no a Martina McBride. Pak tu budou další dva umělci, Hanna a Petr Ulrichovi z písní Javory. Krásné ráno přeje Vláďa Vlach. Hey, Louisiana woman, Mississippi man, we get together every time we can. Mississippi river can't keep us apart, there's too much love in

0: Hana a Petr Ulrichovi, sourozenecká dvojice, která hraje takhle úžasnou muziku. Ti nám dohráli a dospívali ve 6:45. No a my se teď podíváme na něco méně příjemného, konkrétně na dopravu. Jedna z těch mnoha informací se týká silnice číslo 3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy, protože před Benešovem za odbočkou na Neveklov skončilo auto ve svodidle. Tak pozor na to, je to policie a projíždí se Kyvatlově, tvoří se kolony, tak počítejte s drobným zdržením. Příjemnější by měly být teploty na dnešní den, teď po ránu se drží, lidově řečeno tak trošku při zemi, protože jsou v rozmezí od 8 do 15 stupňů Celsia. No a přes den se dočkáme i takových těch klasických letních, tedy tropických. Ale to až za chviličku. Konkrétně po píčnice od Babiho Daňka, která se jmenuje Rychlejší koně. Tak všem řidičům přeji šťastnou cestu a vy se můžete obléci podle těch informací.
1: Byl to starý kauboj, měl ošlemanou tvář a na dně kufru vylepenej playboy kalendář.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Rychlejší koně, mladší ženský a whisky, tak samozřejmě to asi neovlivníme, to bylo téma, kde se zpívala tahle muzika v té předchozí, nebo tahle melodie v té předcházející písni, a mám pocit, že neovlivníme ani počasí. No a než si řekneme, jak dneska bude, tak se pojďme podívat na východ sluníčka. To nám dnes vyjde v 6 hodin a 25 minut, což je zhruba za nějakých 7 minutek, takže paráda sláva. A zapadat bude v 19 hodin. 29 minut. Jak to vypadalo v Klementinu s rekordními teplotami? K dnešnímu, tedy 8. zářijovému dni, bylo nejchladněji v roce 1855. To meteorologové naměřili 4,3 stupně Celsia. No a 31,2 pro změnu nejtepleji bylo v roce 2024. Trošku se obávám, že tuhletu rekordní teplotu malinko překonáme, ale pojďme být podrobnější. Dnes ty teploty budou rozmanité. Na celém území České republiky by právě měly být v tom rozmezí od těch 29 do 32, na západě 26 až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia. Místy, jak už jsem řekl, nás čekají tropické teploty, k tomu všemu bude polojasno. No a co středa? Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů, no a na východě Čech kolem 25, v Jeseníkách a na horách kolem 16. Pranostika, je jich tady samozřejmě spoustu, na měsíc září, tak třeba co srpen neupeče, září nedovaří. Tolik tedy informace o počasí a my si dáme další muziku ve vysílání Country Rádia. Krásné ráno!

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak jestli zítra nebo dnes další vlaky pojedou, jak se zpívalo v předcházející písni v interpretaci Věry Martinové, nevíme, ale rozhodně tu máme krátkodobé výluky, které se té absenci vlakových spojů dozajista týkají. A tady aktuálně jedna z těch novějších, Mladá Boleslav Šetaty, tak tady se určitě dnes v rámci těch výluk nesvezete, samozřejmě nejenom dnes, ale i zítra, tedy ve středu. No a to samé platí na trase Kouty nad Desnou, Šumperk. No a ještě jedna z těch krátkodobějších vlakových výluk, která je na trase Studénka, Teřovice. Co silnice? Už jsme hovořili o tom problému, který je na silnici číslo 3 z Českých Budějovic do Prahy u Benešova, takže tady počítejte se zdržením. Se zdržením počítejte i na D1, protože tady se stala nehoda na 165. kilometru ve směru do Brna. No a ještě tu máme Kopřivnice, tady se havarovalo na silnici 58. Ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. Za chvíličku počasí a zprávy. A pak se podíváme na zoubek Mariana Mano. Právě ty dnes slaví svůj svátek. Krásné ráno.
2: Country rádio.
3: Trampské tamtamy na Country rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Ztracenka si zpívá již 108 let. 8. září se vypravíme za osobnostmi a písněmi nejstarší trampské osady.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Přístup Čechů k prevenci není moc aktivní. 61% lidí přiznává, že se chystá absolvovat jen některá z nich. Vůbec na žádné prohlídky k lékaři nechodí každý čtvrtý. Vládní koalice předložila novelu policejního zákona. Změna by policistům dovolila zavřít podnik, pokud by se v něm prodávalo zboží, které ohrožuje zdraví a život. Potraviny ve světě dál zdražují. Má na to vliv nepříznivé počasí a také narušení obchodu v důsledku války v oblasti Černého moře. Realita je taková, že ceny potravin ve světě jsou nejvýš od roku 2022. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 23 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: No a já jsem vám, milí posluchači Country Rádia, slíbil, že dnes se podíváme zevrubněji, tedy podrobně na dnešní oslavenkyně. A těmi to jsou Mariany. Jedná se o ženské křestní jméno, které se nejčastěji hodnotí jako složenina jmen Maria a Anna. Někdy se považuje i za ženskou obdobu původem latinského Marianus, což znamená náležející z rodu Mariu, asi z latinského mas nebo maris, což znamená paradoxně muž. No a těch Marian, Mariánek, Mániček, Máň a Májek máme v České republice více než 2500. Tak přeji všechno nejlepší. Pokud to vememe letem světem, tak slavíme Mezinárodní den gramotnosti, v římskokatolické církvi slaví svátek narození Panny Marie. No a na Maltě tam mají vzpomínku druhého obléhání. Tolik tedy stručné informace z kalendáře, teď něco málo o muzice Valdemar Matuška a Kamarádi táborových ohňů. No a možná vám přijde vod i ten název další písničky. Uvidíte sami, jen se přiznej, že ti scházím. Tolik po ránu v 6.30.

No a pokud vám třeba chybí nějaké informace z dopravy, tak věřte, že D4, tedy Strakonická, a to s Příbrami do Prahy, se nám tvoří kolony. Je to u Mníšku. Tak v tomto místě pozor, na 14. kilometru se opravuje vozovka. Tolik tedy doprava, alespoň ve stručnosti počasí, po ránu teploty od nějakých 8 do 12 stupňů Celsia, přes den mají vyšplhat až na tropickou 32. Tolik tedy stručně s počasím, tolik stručně s dopravou, 6 hodin 41 minut a my si dáme Tonyho Brka, kapelu Akáty, na hradě Okoří. No a za chviličku někoho z vás budeme probouzet, tak se těšte. Krásné ráno.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Když se tam dívám na text toho přání v rámci dnešního probuzení, tak se musím malinko pousmát, protože je velmi vtipné a velmi srdečně napsáno. Samozřejmě s písničkou, která by v tomto ohledu mohla být tak trošku cynicky zavádějící, ale já věřím, že tomu tak v žádném případě nebude. Máme probudit Helenu, jednu tetičku z Lázů, která dnes slaví krásné 80. narození.
2: Prosím.
1: Country Radio, tetičko, dobré ráno, hovořím s Helenkou.
2: Ale děte.
1: Ale děte, Helenko, já vás zdravím. Já už jsem před malinkou chvilinkou avizoval, že tady mám jedno krásné přání a je tady takový dovětek. Kdybyste další dobu nezvedala telefon, tak prý máme vydržet, že prý krmíte slepice. Tak k tomu krmení se chystáte, nebo už to máte za sebou?
2: Co mám za sebou, já špatně slyším.
1: Jo takhle, momentu. Krmení slepic dnes po ránu, co?
2: Už jsem si to dala na hlas.
1: Výborně, dobře. Tak jo, tak děláte dobře, že jste si to zesílila, protože tady je přání opravdu moc hezké, které vám právě teď řeknu. Tak máme vás probudit, protože dnes slavíte 80. Každý den prý posloucháte Country Radio a prosíte nás, nebo zda bychom vám nezahráli písničku Rozptylová loučka. Máme vás moc rádi a do dalšího života přejeme hodně zdraví. Její neteř Květa s manželem Zdeňkem. Tak co vy na to, oslavenky?
2: No, jsou hrozně hodný, no. A vy jste tak hrozně hodný.
1: Jo, teda, děkuji, vy jste taky hrozně hodná.
2: Máte moc hezký hlas.
1: Ježíš, děkuji, to je od vás strašně moc milý. Já vám posílám písničku, tady pro vás vybrala neteř Květa s manželem Zdeňkem, jo, jmenuje se Rozptylová loučka, jasně.
2: Ano, ano, oni jsou hodný, oni jsou tady jo, vedle bydle. No.
1: Že je moc zdravím, ať vám pomůžu s těma slepičkama po ránu, jo?
2: Dobře, tak dobře, jo.
1: Mějte se, ať se vám daří a hodně zdravíčka. Naschle.
2: Vám tak, děkuji moc, naschle.
1: No tak to bylo příjemný, skvělý. No a teď písnička.
3: To byl

0: Jarek Nohavica rozpíval v 6 hodin 53 minut. Za chviličku si dáme Naďu Urbánkovou společně s Jiřím Brabcem. Písnička nic moc, tedy že by ta písnička byla nic moc, takhle se pouze jmenuje, to bych si vůbec nedovolil nějakým způsobem glosovat. Písnička ba naopak stojí za pozornost, ta je opravdu moc a moc hezká. No a po celé už tu bude Kvadál kanál společně s Katou Texmeni a Vrátil Vyskočilem. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach. No a samozřejmě posloucháte Country Radio.
1: Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Naďo, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví je.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 32. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkykrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie má více než 1/5 dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 navíc přibylo obezních dětí o více než polovinu. Podle odborníků by v polovině století mohlo být obezních až 50% dětí. Kde vznikne nový sportovní areál Tový kolega Savana?
2: Nový veřejně přístupný sportovní areál vznikne na Zlínské Vršavě. Dominantou bude asfaltový pump track doplněný o dráhu pro kola, složenou z hliněných terénních prvků. Počítá se také s krajinnými úpravami, novou výsadbou zeleně, potřebným kácením, přírodními přístupovými chodníky a sedacími prvky. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Turnovští záchranáři budou mít nové zázemí.
3: Turnovské složky integrovaného záchranného systému budou už v novém a pod jednou střechou. Hasiči například výjížděli k zásahu ze záplavové oblasti od řeky Jizery. Nová základna leží v blízkosti dálnice D10 a dvou silnic první třídy. Pro policejní dálniční dohled i zdravotníky je to také výhoda tohoto unikátního projektu. Luboš Dvořák, Turnovsko.
1: Sport. Nakonec ještě jedna fotbalová trenérská změna. U fotbalistů ve Zlíně skončil trenér Bronislav Červenka. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hovtych. Červenka je už druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže. Tím prvním byl Martin Hyský v Plzni. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to

širém moři na ostrově malé, o kterém ty sníš, v háji stinných mlčenlivých palé.

Tak jsme nic společně s Vráťou vyskočila Mrkvá dál kanál. Písnička, která otevřela další vysílací hodinu na Country Rádiu. Ta se váže k dnešnímu dni, tedy k úterku 8. září, kdy svátek slaví Mariana. Ještě jednou, pokud se nás slečny, dámy, dívky neposlouchali zhruba před 50 minutami, tak přeji všechno nejlepší. Konec konců, i když jste nás poslouchali, tak i v tuto chvíli přeji všechno nejlepší. Čas 7 hodin, více než 7 minut. Vláďa vám přeje krásné dobré ráno. A v této hodině opět muzika. Ta nejbližší hudební nabídka je v podání Tonyho Jocha anebo Johnnyho Cashe. Pak se podíváme na silnice, kde je nějaký problém, no a nebude chybět ani pohled do historie. Budou tu data v datech. Tak ať se vám dobře poslouchá, na silnicích dávejte pozor, přeji šťastnou cestu a nerušený poslech. Country Rádia právě teď. Racek od Tonyho Jocha.

Johnny Cash dohrál, dospíval v 7 hodin a 14 minut. Já jsem slíbil nějakou informaci z dopravy a také o počasí, tak začněme na těch silnicích. Méně příjemná událost se nám stala v České Třebové. Tady došlo k dopravní nehodě, čekejte kolony na průjezdem městem, konkrétně na silnici 14 u prodejny Lidl. Tady došlo bohužel k nehodě se zraněním. Silnice je v tomto místě průjezdná pouze kyvadlově. No a snad vás víc potěší teploty. Dnes po ránu jsou v rozmezí od 8 do 15. Přes den dosáhnou až na 32 stupňů Celsia. Jako by se nám to léto opět hlásilo o svá nezadatelná práva. Teď si dáme muziku Brno je zlatá loď. Pak když znáte tuhle písni, tak víte, že ji zpívá a hraje Ivan Mládek s jeho banjo bandem. No a po téhleté krásné rozhorné písně nahlédneme do historie, budou tu data v datech. Tak ještě jednou krásné dobré ráno při poslechu Country Rádia.

Ptal se toho hodně, ale co určitě bude zajímat převážně fanoušky fotbalu, je ta skutečnost, že v roce 1922 byl založen fotbalový klub FC Baník Ostrava. Původní název zněl SK Slezská Ostrava, ovšem to si myslím, že příznivci a fandové Baníku určitě vědět budou. No a jak to vypadá s narozeninami? V roce 1841 se narodil geniální hudební skladatel Antonín Dvořák. V roce 1943 pro změnu herec a režisér Václav Postránecký, také divadelní pedagog, no a řekněme si, že byl dlouholetým členem činohry Národního divadla a stvárnil celou řadu filmových a televizních rolí. Určitě si ho pamatujete z komedie S tebou mě baví svět, kde byl takový ten dešika s těmi zlomenými lyžemi a podobně. To už jsme ve světě. V roce 1932 se narodila Patsy Cline, americká zpěvačka, působící v oblasti americké country, hudby s přesahy do americké pop music, no a členka Grand Ole Opry. Zemřela na vrcholu své pěvecké kariéry při havárii soukromého letounu a pozor, ve věku pouhých 30 let. Jan Janský, tak objevitel 4 základních krevních skupin, ten se pro změnu nenarodil toho dnešního dne, ale zemřel v roce 1921. Ještě tu máme Františka Nepila, ten zemřel v roce 1995, jednalo se o českého spisovatele. A ve světě v roce 2022 zemřela Alžběta II., královna Spojeného království. Tolik pohledu do historie, to byla dnešní Data v datech a teď už Michal Tučný. Tady se dovíme, že starýho psa novým kouskům nenaučíš. Krásné ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před půl osmou se opět pojďme podívat za dopravou, začínáme na kolejích. Mladá Boleslav Všetaty, studentka Veřovice, námější nad Oslavou, zastávka u Brna. To jsou 300 krátkodobějších a mnoha uvedených vlakových výluk. Co silnice, dopravní nehody, uzavírky, tak pojďme alespoň na některé z nich. Jedna z těch dopravní nehod se stala na 165. kilometru na dálnici D1 ve směru na Brno. Havarovalo se také v Pelhřimově v ulici Slovanského bratrství. No a ještě jedna dopravní nehoda, to je hlášená z Kumštátu, což je v okrese Blansko. Tady došlo ke střetu vozidel v Palackého ulici. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu z Country rádiem. No a po půl, za chviličku tedy zprávy a počasí a pak už se podíváme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku. Krásné ráno.
2: Country Radio.
3: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Radio. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Radia a skupiny Asonance už nyní.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country rádio.
7: DAB+, to je i Country rádio.
8: Country rádio.
7: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
9: Moon and all your splendor, no only my heart.
7: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
10: Staříčký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
7: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
11: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
11: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
11: No, vždy to říkám.
1: Aha.
7: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
12: Hezké ráno. Část Evropy sevře další tepelná kupole. V částech jižní Evropy se teploty mají vyšplhat až na 44 stupňů Celsia. 32 stupňů očekáváme i dnes v Česku. Kostel na nebevzetí Panny Marie na náměstí v Kladně má novou střechu. Rekonstrukci uvítali nejen věřící, ale také obyvatelé Kladna. Část peněz vybrali sami farníci. Kostel v neděli pravidelně navštěvuje kolem 150 lidí. Nové lavičky pro náplavky v Praze jsou z masivního dubu. Na svých místech mají být do poloviny října. Celkem 25 nových laviček je určeno nejen k sezení, ale některé i k položení u řeky. A toho se lidé obávají kvůli očekávanému odpočinku bezdomovců. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 23 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Plán si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: No a včera jsme pro vás zvolili téma horoskopu. Pojďme si říct, že horoskop je vlastně taková astrologická tabulka nebo diagram, který chce tady obrazec, zachycující postavení nebeských těles pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi. No a ty horoskopy od nepaměti určují, jak na tom člověk je, na co se má těšit, čeho se má vyvarovat a podobně. Takže jestli i vy, naši posluchači Country Rádia, na horoskopy věříte, to je opravdu otázka do pranice. No a jeden z těch příspěvků, na který se včera v rámci ranního otazníku nedostalo, je od Petra. A ten napsal: ahoj kamarádi, horoskopy čtu jen pro pobavení. Podle nich jsem už miliardářkou, mám vlastní letadlo, flotilu, 10 bouráků, zámek. Ve skutečnosti máme chalupu, škodovku a já sedím za kasou v supermarketu. A povím všem, jsem opravdu spokojená. Bezvaden, tak to nám přišlo od Šárky. Další příspěvek, který píše, jsem ano, na horoskopy, na pozor, a ten je velmi zajímavý. Ahoj všem, na horoskopy nevěřím, ale řídím se jimi. Člověka potěší, když si čte něco pozitivního a podle odpovědi má čekat jen dobré zprávy. Tak skoro denně vyhledávám horoskop a těším se na splnění předpovědí. Večer v posteli už ani nevím, co v něm vlastně bylo. Tak děkujeme samozřejmě i tomuto příspěvku. Lenka nám napsala: ano, občas věřím, ale nejraději mám čínský. To jsem podle něj ohnivý kůň. A ještě jeden z příspěvků. Zdravím do Country Rádia. Pokud se mi dostanou do ruky horoskopy, přečtu si je. Jelikož má nám přestali dodávat noviny do obchodu, tak už ho nemám kde číst. Na internetu ho nehledám. Mějte se krásně a opatrujte se. Tak já děkuju za tyhle ty krásné příspěvky. Teď už si dáme muziku, trošku předběhneme čas, protože Pavel Bobek zpívá o nedělním ránu a tady je důležité říci, aby vás nezmátlo, že dnes máme úterý 8. září a svátek slaví Mariana. Jak to vypadá na silnicích, řekneme si za chviličku, ale až po písničce. Jak jsem řekl, nedělní ráno, právě teď.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: No a máme tady avizovanou dopravu a také počasí. Samozřejmě se nám trošku zkomplikovala doprava na mnoha místech v České republice, takže si pojďme přiblížit alespoň některé úseky. Mohu vám říct, že jsme dostali čerstvou informaci od jedné z našich posluchaček. Havarovalo se u Lužan nebo v Lužanech u Klotov. Blokuje se zde silnice, objíždí se kolem této nehody. Naštěstí se obešla bez zranění. Uf, tak to je dobrá zpráva. Ještě D1 tady z Ostravy do Brna je na 321. kilometru od bočky na Odry kolona, která se pomalinku posouvá. Co počasí? Tak od 8 do 15 stupňů, alespoň teď po ránu. Přes den by měly být teploty tropické. Teď už se pojďme na další muziku, podívat na další muziku. Jaroslav Samson Lenk, čekají nás vášky a za chviličku pravidelná ranní soutěž. Poznáte, o kom si dnes budeme povídat? Náš telefon 210 323 333.

0: poznáte, kdo jsem?
1: A já to řeknu, já jsem to včera tak trošku prásknul, má drahá kolegyně Kačenka čerpá zaslouženou dovolenou. Proč zaslouženou, ani se ji nedivím, protože tráví tady se mnou 4 hodiny denně, to už dá člověku samozřejmě zabrat. No a na její pozici usedla naše drahá kamarádka, kolegyně Radunka. Ahoj Radko, ještě jednou.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty už mi včera pomáhala při kladení otázek, já jsem odpovídal, ono je to samozřejmě 100x lepší, navíc disponuješ velmi příjemným hlasem, krásně se to poslouchá.
2: Oho, děkuji.
1: A kladeš mi otázky, že mi nezbyde nic jiného, než abych na ně odpověděl. A odpovím, doufejme tak, že naši posluchači zavolají na telefon 210 323 333 a uhádnou, o jakou osobu půjde. Tak, tvůj, jdeme na to?
2: Jdeme na to.
1: Tak je to na tobě.
2: Čím jste?
1: Čekým komikem. Slyšíte, řekl jsem záměrně čekým, protože samozřejmě českým, ale tím jsem chtěl podtrhnout, že jsem mimo jiné bavičem, imitátorem, dabérem a také moderátorem.
2: A co je vám z tohoto výčtu asi nejbližší?
1: No, tak když už jsem řekl čekým, tak asi parodie. Rád paroduji a hlavně pak televizní pořady.
2: A koho v nich parodujete?
1: No, dalo by se říci vlastně kohokoliv, hlavně moderátory, zpěváky, politiky a další osobnosti.
2: Jaké byly vaše začátky?
1: No, jako komik, to jste se zeptala dobře, jsem se poprvé proslavil počátkem 90. let, kdy jsem parodoval politické a společenské dění z doby Československa.
2: A co účinkování v televizi?
1: No tak určitě mé začátky jsou spojovány především s Českou televizí, kde jsem byl častým hostem v pořadu Šance. A na televizi Prima jsem parodoval pořady jako Nikdo není dokonalý a Mňam či Caruso Show. Už víš, Radunko, koho by se mohlo
2: jednat?
1: Tušíš? A já jsem zvědavý, jestli tuší i někdo z našich posluchačů Country Rádia. Telefony tady zvoní jeden přes druhý, samozřejmě linky občas vypadnou, to se stává, ale teď se to snad povede. Country Rádio, dobrý den, slumte si rádio, prosím. Haló? Tak nic, zkusíme druhý telefon. Country Rádio, dobrý den.
3: Tady Hinek. Já bych volal na tu soutěž.
1: Ano, Hinku.
3: O
1: Zdeňka Izera. No. Radka rozhodila rukama, začíná tleskat normálně. Ten její potles je tak bujarý, že to vypadá, jako kdyby měla 100 rukou, stejně jako 100 nožka, že jo? Takže Radunko, moc krát děkuju. Ano, Zdeněk Izer, co tě navedlo, milí posluchači, k tomu, že si ho uhlá takhle rychle?
3: No, hned to první, ta imitace jasně, politiků, zpěváků, herců a... Vůbec, no.
1: Super. Dobře, hele, moc děkuju, asi to bylo jednoduché, každopádně máš u nás dárek, nezavěšuj mi telefon. Díky moc a my si dáme další muziku ve vysílání Country Rádia. Tady je, jo? Marty Stewart, Hey Poker.
3: Jasně.

Robert Křesťan a Poutníci, to už je téma pro další muziku. Čeká nás jejich panenka. No a za chviličku si dáme zprávy a po zprávách další muziku. Jakou? Třeba Věru Martinovou z písní Dál jen vejde. Krásné ráno, přeje Vláďa Vlach z Country Rádia.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 32. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů z přibližně 570 tisíc, kterým letos vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří na výměnu čekají, jsou nejvíce lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu jde žádat online přes portál dopravy. A ještě dodám, že platný řidičský průkaz má v Česku přibližně 6 milionů 120 tisíc lidí. Několik desítek železničních přejezdů dostane nové inteligentní kamery. Ty budou automaticky odhalovat přestupky řidičů. Správa železnic je rozmístí na přibližně 40 míst. Je to proto, že řidiči na přejezdech často nerespektují světelné zabezpečení. V Krnově mají konečně opravený a otevřený bazén.
2: Opravený krytý bazén v Krnově brázdí první plavci. Vypuštěný zůstal celou minulou sezonu kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i předloňskou podzimní povodní, která vyplavila zeminu pod ním. Město tedy nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojnami. Další práce ale budou ještě následovat. Luděk Savana, Urbánek, Krnov.
1: Na vinobraní nás pozve Luboš Dvořák.
3: Vinobraní na zámku Kačina tuto sobotu oslaví patnáctiny. Ovšem významné výročí se vztahuje k vinici u Kačiny, která je součástí zámeckého parku. Ta byla původně vysázena hrabětem Chodkem v roce 1826. Slaví tedy 200 let. Tradici dožínek se vrátili po vzoru hraběte spolek Klub přátel vína na Kutnohorsku. Luboš Dvořák, Kačina.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Pražskou fotbalovou Slávii opouští brankář Jindřich Staněk. Míří na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. V zimě se ale podle posledních informací může do Edenu předčasně vrátit. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Jana Martinová v písni Dál jen vejdi krásně se nám hodí k tomu, abychom řekli, že věříme, že i vy, naši posluchači Country Rádia, jste vešli nebo chcete-li vstoupili do další vysílací hodiny, která se vztahuje k tomu dnešnímu 8. zářijovému dni. Já připomínám, že je úterý, že Mariana slaví svůj svátek, určitě se k němu v této hodině dostaneme a že čas říká, že je 8 hodin a více než 6 minut. Co nás čeká, kromě oslavenkyň, samozřejmě pohledu do kalendáře, budeme tu mít pořád pod lupou s jednou významnou osobností, zavítáme na silnice, jestli tam není něco aktuálního, no a v té druhé polovině necháme někoho z vás zpívat. Ano, je tu druhá v pořadí dnešní soutěž, která se jmenuje Dospíváš to, ale to bychom příliš předbíhali. Teď už muzika, Petr Kocman, Lucka Vondráčková, Já to nejsem, zlej sen. No a krásné ráno, pořád ještě ráno, vám toho dnešního dne přeje z Country Rádia Vláďa Vlach. Ať se daří.

Valčičkovým rytmem jsme vstoupili do dalších informací. Ty se v 8 hodin a 14 minut budou týkat převážně dopravy, protože tu máme hlášen problém, který je na silnici 35 z Moravské Třebové do Litomyšle. Čekejte dlouhé kolony za Hřebečským tunelem. U Svitav je kvůli opravě 35 uzavřena a jede se právě přes Svitavy. No a jak jsme zjistili, kolona je velmi dlouhá, tak pozor na to. Co počasí, snad bude příjemnější. Místy se dočkáme tropických teplot, protože dnes bude v rozmezí od 29 do 32 stupňů Celsia, na západě 26 až 29, no a předpokládá se také na určitém místě množství srážek. Teď po ránu, kolem 15, tak se podle toho oblečte, my si dáme další muziku, čeká nás ve vysílání Country Rádia, třeba Bob Dylan, tak ať se vám dobře poslouchá a za chviličku pořad Pod lupou.

0: pod lupou.
1: Do dnešního pořadu pod lupou jsme si vzali Václava Postráneckého. Ten se narodil 8. září v roce 1943 v Praze. Bohužel zemřel v roce 2019 v Říčanech, takže tento český herec, režisér a divadelní pedagog, člen činohry Národního divadla, již není mezi námi. Je to velká škoda. Vězte, že se jednalo i o úspěšného rozhlasového a televizního herce a filmového herce. Učinkoval zhruba ve 170 filmech a zejména v televizních filmech. Zahrál si jednu z těch hlavních postav divácky velmi úspěšném a dnes již svým způsobem legendárním filmu S tebou mě baví svět, což bylo v roce 1983. Dlouhodobě se také věnoval Václav Postránecký dabingu. Svůj hlas propůjčil duchovi Martimu Hopkirkovi ze seriálu, už si pamatujete, Randall a Hopkirk, tam nadaboval 18 dílů. Opakovaně daboval také Dustina Hoffmana nebo italského komika Paula Villaggio. Bohužel v roce 2018 kvůli onkologickému onemocnění podstoupil operaci dutiny břišní a chemoterapii. Zemřel ve věku 75 let v rodinném kruhu. No a ještě jedna informace. V roce 2019 mu byla in memoriam udělena cena Františka Filipovského za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu. Tolik vzpomínka na skvělého herce Václava Postráneckého. Teď už co páci? Dál jen se směj. Další písnička v Country Rádiu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jedna z těch bohužel mnoha dopravní nehod se stala na Praze 1 ve Vodičkově ulici. Další karambol je hlášen na D8. Je to první kilometr ve směru na Prahu. Je zde auto ve svodidlech. Havarovalo se také na D11, což je 35. kilometr ve směru na Prahu. Je to u Vrbové Lhoty. No a co koleje? Aktuálně nám tady přibyly od včerejška nějaké vlakové výluky. Ta první i ta druhá, které zmíním, se týkají dneška, tedy úterka a středy. A je to na trase Kouty nad Desnou, Šumperk, nebo také Mladá Boleslav v Šetaty. O něco delší do 10. No další do zítřka, což je pozitivní informace, je vlaková výluka na trase Studénka Veřovice. Tolik ve stručnosti doprava, my si dáme počasí a zprávy a popůl už se podíváme do kalendáře na Mariany. Tak šťastnou cestu a krásné ráno.
2: Country Radio.
3: Trampské tamtamy na Country Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Stracenka si zpívá již 108 let. 8. září se vypravíme za osobnostmi a písněmi nejstarší trampské osady.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Fly Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Přístup Čechů k prevenci není moc aktivní. 61% lidí přiznává, že se chystá absolvovat jen některá z nich. Vůbec na žádné prohlídky k lékaři nechodí každý čtvrtý. Vládní koalice předložila novelu policejního zákona. Změna by policistům dovolila zavřít podnik, pokud by se v něm prodávalo zboží, které ohrožuje zdraví a život. Potraviny ve světě dál zdražují. Má na to vliv nepříznivé počasí a také narušení obchodu v důsledku války v oblasti Černého moře. Realita je taková, že ceny potravin ve světě jsou nejvýš od roku 2022. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 23 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné

0: Dnešek v kalendáři.
1: A ten je věnován dnešní oslavenkyním. A protože máme 8. září, tak dnes slaví svátek Mariana. Je to jméno, o kterém si řekneme nějaké bližší informace a vyste, že stojí za to. Jedná se o křestní jméno, které se nejčastěji hodnotí jako složenina jmen Maria a Anna. Někdy se považuje i za ženskou podobu původem latinského Marianus, to znamená náležící z rodu Mariu. Úvodně tedy asi z latinského slova mas nebo maris, což ovšem paradoxně znamená muž. Tak těch Marian, Mariánek, Mariániček, Majdanek máme v České republice víc než 2500. Přejeme všechno nejlepší. No a to není zdaleka všechno, protože dnes máme v kalendáři Mezinárodní den gramotnosti. Tento den je vyhlášený UNESCO v roce 1966, nebo respektive byl, a to s cílem upozornit na význam gramotnosti a potřebu boje proti negramotnosti po celém světě. Tento den, který připadá právě na dnešek, tedy 8. září, zdůrazňuje gramotnost jako základní lidské právo a klíčový prvek pro osobní, sociální a ekonomický rozvoj. Tak si to pojďme vzít pěkně k srdci. V římskokatolické církvi se slaví svátek narození Panny Marie, no a pokud se podíváme na Maltu, tak tady mají vzpomínku druhého obléhání. Tolik tedy informace z kalendáře, teď už informace o muzice. V 8 hodin a 38 minut nás čeká pozdní sběr. Písnička rozverná, písnička zpěvná, písnička příjemná, jmenuje se Až skončí bál. Tak ještě jednou posloucháte Country Radio a přeji příjemný poslech. Do země ko-

No a jak to vypadá kolem Prahy, jak to vypadá v Praze, je tu doprava, tak si pojďme říct, že a to asi nebude pro mnohé z vás nějaké zvláštní překvapení, že jsou ucpané příjezdy do Prahy a to téměř na všech dálnicích. Možná výjimku, která by mohla potvrzovat tohle pravidlo, je Karlovarská, ta by měla být, alespoň co máme aktuální informace, relativně průjezdná. Tak počítejte s tím, je to taková ta každodenní klasika, konec konců se to týká i Brna. Počasí 8 až 15 stupňů po ránu, dneska bychom měli trošku atakovat i, nebo trošku, tropické teploty, protože teplota na mnoha místech České republiky bude až na 32. Tak s tím počítejte, pokud vyrážíte v tuto chvíli ven, tak to nějakou chvíli kolem těch 15 vydržíte, abyste potom nemuseli odkládat oděvy při těch tropech. My si dáme muziku, o kterou se postará Karl Carter a za chvilku už bude aktuální náš telefon sem do studia 210 323 333, protože je tu druhá dnešní soutěž, která se jmenuje Dospíváš to? Tak pokud jste s námi ještě nespívali, pokud máte odvahu a máte pocit, že byste do toho ranku těch zpěváků mohli zapadnout, tak můžete volat právě teď. Ale ještě předtím muzika, jak jsem říkal, Karl Carter.

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak Karen Carter ve vysílání Country Rádia dozněla. Tady jste měli jedinečnou příležitost se při této originální verzi rozespívat. A pokud jste zvolili i českou verzi, tak o tu se postarala Olga Trojanová v písni Já se z toho zblázním. No, ať už jste zpívali jakoli, tak to určitě zúročíte, stejně jako náš posluchač Jindřich. Dobré ráno. Haló? Slumíme si rádio, prosím.
2: Zdravím.
1: Ano, zdravím, Jindřichu. Tak, máme tu písničku, dospíváš to, pravidla jsou, myslím, jasná.
2: Nějakou, co, kterou znám.
1: No určitě, jasně, já si myslím, že ten výběr, který tady pravidelně máme, jsou veskrze písně, které všichni naši posluchači znají.
2: A podobně.
1: Jo, dobře. Tak, nebudeme dělat ústupky ani kompromisy. Jedna z těch písní je tady samozřejmě nachystána a já ji pouštím právě teď, takže dozní ukázka a Jindřichu, pokračuješ. Můžem?
2: Užem.
3: Zval si jdem na velryby, prej až za pola.
4: Výprava velrybářská, kolem kruhska vystařila se.
1: No. Výprava
2: velrybářská, výprava nezdařila se.
1: A proč?
2: Nejeli jsme na velryby, ale na mrože.
1: No to trvalo teda, jako, ale dobrý, ve finále dobrý, jako je to jedna z těch jednodušších písniček, kterou určitě všichni znají, takže vidět, že i Jindřich ji má v malíku. Je to tak, Jindřichu?
2: No určitě, protože zakládali jsme rum a
1: ano,
2: podobně.
1: Maso, ovoce, vypluli maso, jsme časně z rána, směr severní pol.
2: Stejně jsme chytli kurděje.
1: Tak, výborně, dobře. Já moc krát děkuju, my si tuhle písničku pustíme celou, kapela Pacific, velrybářská výprava a tobě děkuju za telefon a za úžasné zpívání. Ať se daří.
2: Děkuju, Láďo, a pozdravuj Kačku.
1: Vyřídím.
2: A všechny, ahoj.
1: Určitě, ahoj, děkujeme. No vidíte, pak prej to bude těžký. Žádná z těch písní není těžká, kterou máte hádat nebo zpívat.
5: Jednou plácně přes rameno, Johnny zvanej knecht.
6: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšeft.

slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Babi Daněk se postaral, že v takovém krásném, příjemném, pomalém rytmu vplouváme téměř za chviličku do další vysílací hodiny. No a v tomto pomalejším ranku budeme ještě chvilinku pokračovat. Čeká nás před zprávami a před počasím Vítek Tučný s písní Nezlob se, že zpívám country. No a věřte, že po 9. už to tady pořádně rozjedeme. A protože úterý, máme úterý v tandemu a první dvojce v hodině vždy bude patřit coverům. Jinak tomu nebude ani po 9. toho dnešního 8. zářijového dne, kdy o ten cover se postará kapela Dave & Sugar. No a v originále si určitě vychutnáte Valdemara Matušku a Olgu Plechovou. Tak ať se vám dobře poslouchá, pořád ještě dnešní úterní ráno vám přeje Vláďa Vlach.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 32. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových stř

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Některé supermarkety postupně začínají na běžné i samoobslužné pokladny instalovat umělou inteligenci. Za provozu se učí rozpoznávat zboží pomocí kamer a skenerů a urychlují tím placení. Při nákupu poznají také druhy ovoce nebo pečiva. A ještě dodám, že přes samoobslužné pokladny projde asi polovina transakcí v supermarketech, hlavně u malých nákupů. V Česku stále přibývá skautů. Aktuálně jich je skoro 80 tisíc. Nový skautský oddíl právě vzniká v Třešti. Založila ho organizace ze sousední Telče. Zatím má 36 členů a začíná zařizovat klubovnu. První schůzku plánují na 5. října. Postupně si na setkáních chtějí sami vyrábět třeba plakáty stop zvířat nebo druhů uzlů. Co je nového v Boskovicích, to ví Luděk Savana Urbánek.
2: V Boskovicích je to opět o něco krásnější. První etapa revitalizace areálu základní školy na náměstí 9. května skončila na konci srpna. Upravené okolí školy má podle města sloužit především žákům a pedagogům. V odpoledních hodinách pak také veřejnosti. V areálu vznikla i nová venkovní učebna. Rozšířil se prostor pro školní družinu a přibyly herní prvky a lavičky. Luděk Savana Urbánek, Boskovice.
1: V Praze je další takzvaná školní ulice.
3: Svou první takzvanou školní ulici má i Praha 1. Vjezd autem je omezen v pracovních dnech od 7 do 8 hodin ráno v části Klimenské ulice u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Roční zkušební provoz má sklidnit ranní prostor před školou, zvýšit bezpečnost dětí a také ověřit, jak bude opatření fungovat. Praha 1 se inspirovala například v 6. nebo 7. části, kde už školní ulice fungují. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dnes začíná fotbalová liga mistrů a bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
4: Slavia se představí v lize mistrů znovu po roce a rozhodně bude chtít získat víc než 3 body. V úvodním zápase čeká sešívané francouzský klub Racing Lan. V Edenu je výkop naplánován na 21. hodinu.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Radio.

0: Seven Sugar, the doors is always open, tak dveře jsou vždycky otevřeny, a to i vám, našim posluchačům Country Rádia, při poslechu téhle skvělé muziky. To byl originál. A ještě předtím jsme tu měli cover verzi, o tu se postaral Valda Matuška s Olgou Plechovou, Kvete mák a slunce pálí. Ano, cover verze, originál, pak když lavírujete v myšlenkách, co dnes máme za den, tak možná tohle vás popostrčilo a pomohlo k tomu, že si říkáte, no jo, vlastně, teď dneska je úterý. A jestliže je úterý na Country Rádiu, tak je to úterý v tandemu. No a v těch tandemech budeme samozřejmě pokračovat i nadále. V nejbližších chvílích nás čeká epidemie, milé děti a nebudu smutnej, to je druhá písnička Violent Genix z Willy Nelson Klubu také, ale to není zdaleka všechno, protože v této hodině si mimo jiné řekneme i téma dnešního ranního otazníku. Tak a co čas? 9 hodin a 9 minut, 8. září, svátek slaví Mariana. A Vláďa Blaha vám přeje krásný, nerušený poslech už toho dnešního dopoledne.
1: Byly doby, kdy jsem ani neznal jméno svýho doktora. Za to znal jsem tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Nebuď smutnej, buď šťastnej, buď veselej. Ano, tak to byla textace, alespoň částečná kapely Epidemie, která nám dohrála v 9 hodin a 14 minut. No a proč o tom hovořím? Protože smutek rádi házíme za hlavu a obklopujeme si věcmi nebo lidmi, které či kteří nám dělají radost. No a téma dnešního ranního otazníku, a jsme u toho, co vám v posledních dnech udělalo největší radost. A těch důvodů a možností, ať už je to setkání, ať už je to pohled z očí do očí někomu milému, na koho myslíte, nebo ať už je to třeba nějaký dobrý výsledek ve škole u vašich ratolestí, žáků, nebudu moc napovídat, protože nedávno jsme měli 1. září a to s tím tématem může také úzce souviset. Tak to všechno bude na vás. A podstatné také je, abychom zbytečně nesmutnili a hledali si takové ty drobné střípky té radosti, které by nám měly zpříjemnit jakýkoliv den. Takže ještě jednou, co vám v posledních dnech udělalo největší radost, téma dnešního ranního otázníku. Teď už dvakrát za sebou Violet Jennings a Willy Nelson. Vláďo, vám přeji krásný poslech, jasně.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se pojďme podívat za dopravou. Opět tu máme koleje, nějaké ty vlakové výluky, tak si některé z nich ty nejaktuálnější a krátkodobější pojďme připomenout. Kouty nad Desnou, Šumperk, Mladá Boleslav, Všetatě. Ano, tak to jsou výluky, které se týkají dnešního a zítřejšího dne. Pro změnu ve čtvrtek končí vlaková výluka na trase Studénka, Veřovice. No a ještě Náměš nad Oslavou a zastávka u Brna, to je krátkodobější vlaková výluka, která pro změnu končí v pátek. No a co silnice, tak bohužel v tomto ohledu jsou tady dopravní nehody, jedna z nich je v Kroměříži v ulici, nebo respektive na Miličově náměstí. Další dopravní nehoda, ta se stala v Brně, konkrétně se jedná o Brno, Starý Lískovec, tady se havaroval v ulici Jihlavská. No a ještě se podíváme do Kroměříže, ano, tam jsme byli, tak na Prahu 4, tady došlo ke kolizi v ulici Ryšavého. Tolik ve stručnosti doprava. My si dáme další muziku na Country rádiu. Čas 9 hodin, téměř 29 minut.
2: Country rádio. To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
3: Oslavím 70 let koncertem v Pražské Lucerně 15.10. od 18 hodin. Se mnou tam bude parta i Hoptrop a spousta dalších hudebníků. Mediálním partnerem je Pražské Country Radio. Nové CD i USB Samsona bude zde k mání. Večerem nás provede Jirka Holoubek 15.10. v 18.00 v Pražské Lucerně, koncert Samson 70. Vstupenky jsou na ticketmaster.cz.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
2: Když na nádraží při páku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
3: Sedím tady pod jedlí a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
3: Vzpomínám na osadu u Cíkla.
0: Ale díky country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Let's go.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Co vám v posledních dnech udělalo největší radost? Tak já už to mám celou řadu vašich, ale opravdu velmi hezkých příspěvků. Ono konec konců tady je zcela patrno, díky vašim odpovědím, že radovat se můžeme v podstatě z čehokoliv. Z drobností, z toho, že se ráno probudíme, z toho, že se nám narodí nějaký přírůstek do rodiny, většinou to tady bývají vnoučátka, že můžeme být pyšní a hrdí a máme radost z našich dětí, za jejich úspěchy, no a že třeba zvládli nedávný vstup do první třídy. Tak si některé z těch příspěvků přečteme, jsou opravdu velmi hezké. Každý den mě potěší, když se vzbudím, což ve věku 71 let už není taková samozřejmost. Pak si pustím country rádio a slyším vaše milé hlasy a báječné písničky. A protože jsem celoživotní optimistka, tak mi radost dělají maličkosti. Třeba, že svítí sluníčko, usměje se na mě manžel, ale nesmím zapomenout na Slávii, která porazila, pozor, v derby Spartu, a to jak muži, tak ženy. No uznejte, co víc si o života přát. Krásný den, podepsána Ivana. Tak vidíte, v 71 letech takováhle faninka Slávie. Tak tohle byl jeden z těch mnoha příspěvků. Krásné úterní dopoledne, Vláďo, napsala Janča. Největší radost mi udělal v neděli syn, když mi prozradil, že budu příští rok na jaře konečně babičkou. A moc mě mrzí, že se toho nedožila moje maminka. Ta se za to, že se stala babičkou v 51 letech, styděla. A já jsem na to vlastně přišla ve 54 letech a jsem pyšná. Mám skvělého syna a na vnouče se moc těším. Krásné dny přeje celému rádiu Janča. No a to není zdaleka všechno, protože těch příspěvků je tady hafol. Našel jsem v popelnici knížku, možná znáte tu písničku, byl to Shane, na její motivy, to nám napsal Michal, a ta knížka se jmenuje Jezdec z neznáma. Vidíte, i takové zdánlivé maličkosti mohou člověka potěšit. I když pro sběratele těchto knížek je to rozhodně velká věc. Nález svého prvního kotrče, fotku nám poslal Petr. Tak koho bychom vyhodnotili dnes, kdo od nás dostane dárek? Mně se líbil ten příspěvek o té babičce, protože ten byl velmi hezký, velmi dojemný, takže Jančo, ozvěte se nám a máte u nás dárek. Děkuju za vaše krásné příspěvky na téma, co vám v posledních dnech udělalo největší radost, a protože píšete hojně, tak se tomuto tématu budeme ještě věnovat v pravidelné rubrice Co se nevešlo do ranního otazníku. Ale teď už jdeme na muziku. Vojta Kyďák, Tomáško, dvakrát za sebou, Nebe plné koní a Nejsem svatý, taková trošku omluvná, ta druhá píseň v pořadí. Krásné dopoledne.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod šiltíkem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltíkem nechalo mě žít, že jsem každej večer

0: ti brát.
1: Kapitán Kid, písnička Alabama. No a protože máme úterý tandemu, tak si kapitána Kida dáme ještě jednou, tentokrát v krásné písni, Že máš modrý oči. No a nám se nezadržitelně přiblížila 10. hodina dopolední, takže po 10. už kolega Milan Čmino a samozřejmě v tandeme bude pokračovat i ve vaší společnosti. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeji krásný den, tady je Vláďa Lehno a zítra úderem 6. Ať se daří a naslyšenou.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 32. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie má více než 1/5 dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 navíc přibylo obezních dětí o více než polovinu. Podle odborníků by v polovině století mohlo být obezních až 50% dětí. Kde vznikne nový sportovní areál, to ví kolega Savana.
2: Nový veřejně přístupný sportovní areál vznikne na Zlínské Vršavě. Dominantou bude asfaltový pump track doplněný o dráhu pro kola, složenou z hliněných terénních prvků. Počítá se také s krajinnými úpravami, novou výsadbou zeleně, potřebným kácením, přírodními přístupovými chodníky a sedacími prvky. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Turnovští záchranáři budou mít nové zázemí.
3: Turnovské složky integrovaného záchranného systému budou už v novém a pod jednou střechou. Hasiči například výjížděli k zásahu ze záplavové oblasti od řeky Jizery. Nová základna leží v blízkosti dálnice D10 a dvou silnic první třídy. Pro policejní dálniční dohled i zdravotníky je to také výhoda tohoto unikátního projektu. Luboš Dvořák, Turnovsko.
0: Sport.
1: Nakonec ještě jedna fotbalová trenérská změna. U fotbalistů ve Zlíně skončil trenér Bronislav Červenka. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hovtych. Červenka je už druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže. Tím prvním byl Martin Hyský v Plzni. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý v tandemu.
4: Tenhle splín

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle sprint

dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej, tenhle splín zas zmizí, bude hej.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí. Tandy Radio.

Krásné úterní dopoledne po 10. hodině vám přeje z Country Rádia Milan Schmidt. Hodinku nám zahájili 4 velmi silné hlasy, a sice Pavel Bobek a Robert Křesťan a taky Johnny Cash a Hank Williams Jr. To byla cover verze a také předloha nebo originál, chcete-li. Dál už nás čekají 2 písně od jednoho interpreta a ty zajistí Hana Horecká, Garth Brooks, Nové struny, Ladislav Vodička a další. Takže příjemný poslech a krásný den vám přeji.

0: Koukátkem Country Rádia.
1: Prázdniny skončily, takže po nějakém čase volám kouzelníka Pavla Kožiška. Pavle, dobrý den vám přeji.
2: Ano, hezký dobrý den.
1: Tak jak jste prožil prázdniny, dobrý byly kouzelné?
2: No tak určitě, jak jsme měli divadelní prázdniny, takže já jsem se je pochopitelně s rodinou užil, takže děkuju za optání, všechno v pohodě.
1: A jak to teď bude dál, jak to vypadá s kouzlením a jak je to s možnými návštěvami u vás v divadle?
2: No tak v divadle za nám začíná divadelní sezóna v sobotu 26. září, kdy hrajeme představení pro děti s názvem Škola kouzel, kde si budeme hrát s dětmi nejvyšší na takové malé kouzelníky, na takové malé Harry Pottery. No a samozřejmě bych vás rád pozval i k nám do Muzea fantastických iluzí, tam je otevřeno každý den od 9 od rána do 9 do večera. No a těšit se můžete na více jak 150 interaktivních a troufám si tvrdit i zábavných exponátů, kde si pořídíte vtipné fotky a videa. No a nově tam máme peklo. Tak můžete si vyzkoušet, jaké je to skončit v pekle s našimi čerty.
1: Dobře, děkujeme za pozvánku. Jinak se těšíme pochopitelně na vaše divadelní představení. Jak říkáme vždycky, kdo si hraje nezlobí, takže se budeme těšit na to, že si děti u vás pohrají a stanou se malými kouzelníky. Přeji vám krásný den a brzy naslyšenou.
2: Ano, děkuju moc.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Je tady pár dopravních informací, nemám vůbec dobré zprávy, zejména z kolejí, protože na trati 221 Praha hlavní nádraží Benešov u Prahy v úseku Hostivař u Hříněves se řeší následky srážky vlaku s osobou. Znamená to, že některé vlaky jsou tam odřeknuty, provoz je omezen, ty další nabírají zpoždění, takže připravte se na problémy při cestování po této trati. Pokud jedete po D1, dávejte pozor, nedaleko Prahy na 13. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo a trochu tam překáží, jinak je D1 klidná až do Brna, pak pochopitelně v místech oprav kolem exitu 196 ve směru na Ostravu se nám to trošku štosuje, hustější doprava je i na dalších kilometrech a směrem k hranicím také houstne. Houstne nám i doprava na D5, a to poměrně výrazně, mezi 4. a 2. kilometrem ve směru na Prahu, tam je dopravní problém, jsou tam dlouhé kolony, máme tu i porouchané vozidlo na 45. kilometru ve směru na Plzeň, no a potom pozor také na hustou dopravu mezi s tým a 110. kilometrem obou směrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, milí tuláci, tulačky a posluchači skvělého Country Rádia. Dnes se společně vydáme do Kerska u Hradišťka, kde stojí chata spisovatele Bohumila Hrabala. Místo, které sice na první pohled působí celkem obyčejně, ale je úzce spojeno se spisovatelovým životem a jeho tvorbou. Hrabal si chatu s manželkou Eliškou koupil v listopadu roku 1965 a právě Kersko se pak postupně stalo jedním z jeho nejvýznamnějších útočišť. V 70. letech tu napsal většinu svých knih. I okolní krajina se výrazně promítla do jeho díla, například do Slavností sněženek. Původní domek byl postaven už v roce 1940. Hrabal ho postupně upravoval a v letech 1967 až 1970 nechal přistavět patro, garáž a nad ní také prosklenou verandu. Z verandy měl výhled na příjezdovou cestu a dobře tak viděl, kdo k němu přichází. Chata dnes připomíná dobu, kdy v ní spisovatel žil. Po rekonstrukci se do ní vrátilo původní vybavení, nábytek, osobní předměty i psací stroj. Cílem bylo vytvořit dojem, jako kdyby Hrabal právě na chvíli odešel. Při obnově pomáhaly také dobové fotografie a předměty, které muzeu věnovali lidé z celé republiky. Veřejnosti byla obnovená chata zpřístupněna v květnu 2024 a v březnu 2026 ji Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku. Prohlídky probíhají s průvodcem a kvůli zachování komorní atmosféry jsou určeny jen menším skupinám. Návštěvu je proto dobré si předem rezervovat. A pokud už budete v Kersku, můžete se také vydat po naučné stezce Bohumila Hrabala. Má přibližně 7 km a 13 zastavení. Zavede vás k chatě, svatojosefskému prameni, rybníkům i dalším místům spojeným s Hrabalovým životem a slavnostmi sněženek. Právě v Kersku se totiž natáčely některé scény z tohoto filmu, který režíroval také slavný Jiří Menzel. Více informací o Hrabalově chatě najdete například na webu obce Hradišťko Kersko. Pěkné toulání vám přeje a opět naslyšenou se s vámi těší Vítek.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 32. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo, tady jsem ještě nebyl.
6: Láska má je láska tvá.
7: Vážení posluchači Country rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
6: A svítí na tvou lásku lepěno.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
8: Moje nový tvár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: mi kilometry zase krásně ubíhaj.
1: A se starou kytarou prašných cest já jsem zas král.
0: Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na narozeninový koncert k 50. výročí skupiny Asonance a 35. výročí Country Rádia. Koncert se uskuteční 12. září od 16 hodin v areálu na Konopišti. Vystoupí tam skupiny Asonance, Marien a Isara. Do zvuky prázdnin 2026 zazní v sobotu 12. září od 14 hodin na Farské louce v Lomnici nad Lužnicí. Prožijte do zvuky prázdnin s Charitou Třeboň. Pro děti je připravený skákací hrad, projížďky na Koníkovi Bošťovi, soutěže, dílničky a spoustu dalšího. Večer pak s muzikantem Frantou Zemanem a folkrokovou kapelou Epidemie. Salon zelenáčů zahraje v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Ještě dobré jídlo a dobrá muzika, tedy čerčanské ochutnávání v sobotu 12. září do 13 hodin. Sraz je na zahradě u kulturního domu v Čerčanech. Bude to skvělá akce pro všechny, kteří mají rádi dobrou zábavu a něco dobrého k tomu. K tanci a poslechu zahrají Besoni. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová. Country Rádiu.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Mám tady zprávu pro všechny příznivce bluegrassu. Chystá se hezký koncert. Na telefonu je Matyáš Friedl, kterého tímto zdravím. Ahoj, Maty.
2: Ahoj, Milane.
1: Myslím, že příznivcům bluegrassu už je jasné, že hovoříme teď o kapele Young Sparks a právě chci se tě zeptat, co je v kapele nového, jak se vám daří a kde vás můžeme vidět a slyšet, protože nedávno jsme se potkali v Budyně nad Ohří a asi mi dáš za pravdu, ohlas byl krásný.
2: Je to tak, ten ohlas byl super a stejně tak celý léto, který je půlky už za náma, z půlky ještě před náma, čeká nás spoustu akcí. Ale to hlavní je, že my natáčíme nový EPčko, kde bude 6 písniček a rádi bychom to pokřtili na našem koncertu, který se bude konat na začátku září.
1: Aha, kde se bude konat a hlavně nám řekni, co teda na EPčku bude, budou to vaše samý vlastní věci?
2: Budou to naše vlastní věci, zejména instrumentálka od našeho banjisty Honzy Handýka, podle který se bude i EPčko jmenovat, Forest Fire. Ale mimo to tam budou i převzaté písničky z americké bluegrassové scény, jako I'm Leaving Detroit a podobné.
1: Aha, aha. A kdy se tady chystá koncert, na kterém vlastně můžeme u toho křtu být?
2: Koncert bude 11. září v 7.30 večer v divadle Gong v Praze. A co je za mě nejdůležitější, že tam nebudeme sami. A vlastně kmotrem té desky bude Ondra Kozák z kapely New Aliquot, ke kterému se přidal nově teďka i David Benda, mistr světové hry na banjo, takže kdo chce slyšet to nejlepší z akustické a bluegrassové hudby, tak by neměl rozhodně si nechat ujít tady ten koncert.
1: Říká Matyáš Friedl ze skupiny Young Sparks. Ještě jednou nám řekni, kdy, v kolik hodin, kde?
2: 11. září v 7.30 večer v Praze v divadle Gong.
1: Maty, díky za pozvánku, měj se krásně a brzy ahoj.
2: Taky díky, ahoj, měj se.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme si dát další dopravní informace a hlavně se pojďme kouknout na polodenní výluky, kterých je dnes poměrně dost, takže třeba Kouty nad Desnou, Šumperk, Mladá Boleslav, Všetaty, Studénka, Veřovice, Náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna, Horní Bříza, Blatno u Jesenice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role Chodov. To jsou místa, kde během dnešního dne budete přesedat na autobusy a je potřeba s tím počítat. Koukám pro vás i na dálnice, jak moc se nám to tam komplikuje tím přibývajícím časem. Tak teď v 11.30 si rozhodně dávejte pozor na pár místech, například na D5 mezi 29. a 30. kilometrem ve směru na Plzeň je nějaký předmět na vozovce, objíždějte opatrně. Na D11 exit 1 došlo tam k nehodě nákladního osobního auta. I tady počítejte s problémy. Koukám i na D1, která vypadala hezky průjezdná relativně, akorát na Brněnsku a u hranic s Polskem byla hustá doprava. To tak nějak přetrvává, ale nějaké ty nástrahy tady jsou, jednak tedy porouchané vozidlo na 13. kilometru ve směru na Brno, pak pozor na Vysočině na 107. kilometru ve směru na Prahu, tam se nám tvoří zhruba 3-kilometrová kolona a další porouchané vozidlo vidím na 221. kilometru ve směru na Ostravu, i tady pozor a pak ještě jedno varování a sice 303. kilometr porouchané vozidlo ve směru na Brno, i tady očekávejte drobné zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Ztracenka si zpívá již 108 let. 8. září se vypravíme za osobnostmi a písněmi nejstarší trampské osady.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: No tak hobousáci, Karolino Goodbye, to je další důkaz toho, co vždycky opakuji každé úterý, a sice, že jedním tedy skladu toho dnešního dne je to, že, myslím tedy tohoto pořadu, a sice úterý v tandemu, je to, že slýcháme i písně méně hrané, prostě písně, které normálně ve vysílání country rádia nezazní, a tohle byla rozhodně jedna z nich, Živák, krásný Živák mimochodem, z roku 1979, je to z osady Zlatý klíč, tam to bylo nahráno. No, přátelé, než si dáme Krise Kristoffersna, tak poprosím Láďu, aby nám řekl, na co se můžeme těšit zítra, protože pochopitelně pokud stáváte už v 6 hodin, tak asi chcete slyšet nějaké veselé a hezké povídání, no tak si poslechněte, jestli se vám vyplatí zítra nařídit budíka. Já myslím, že ano. Láďo, máš slovo.
1: Hezký den přeji, milí posluchači Country Rádia, nejenom vám, ale samozřejmě i Milanovi. Ahoj Milane. Já tu pro vás mám pozvánku, nebo chcete-li upoutávku na zítřejší, tedy středeční vysílání od 6. do 10. hodiny raní. Tak Gordana, Neklan, Omar, anebo také Daniela. Slyšíte dobře, tohle všechno jsou jména, která zítra budou mít důvod k oslavám. My si ta jména ovlažíme, osvěžíme a řekneme si, jak vlastně vznikla. No a protože to není jediné téma zítřejšího vysílání, tak se podíváme třeba do roku 1786, konkrétně do Olomouce. Co se tam všechno přihodilo, dovíte se zítra. No a samozřejmě nebudou chybět ani soutěže, budete s námi zpívat, na to se moc těším, protože dnes to bylo opravdu velmi fajn. Takže spousta muziky a co jinak. Hlavně věříme, že i zítra bude v našem vysílání dobrá nálada. Tak těším se zítra, úderem 6. Vláďa Vlach.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 32. Na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů z přibližně 570 tisíc, kterým letos vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří na výměnu čekají, jsou nejvíce lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu jde žádat online přes portál dopravy. A ještě dodám, že platný řidičský průkaz má v Česku přibližně 6 milionů 120 tisíc lidí. Několik desítek železničních přejezdů dostane nové inteligentní kamery. Ty budou automaticky odhalovat přestupky řidičů. Správa železnic je rozmístí na přibližně 40 míst. Je to proto, že řidiči na přejezdech často nerespektují světelné zabezpečení. V Krnově mají konečně opravený a otevřený bazén.
2: Opravený krytý bazén v Krnově brázdí první plavci. Vypuštěný zůstal celou minulou sezonu kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i předloňskou podzimní povodní, která vyplavila zeminu pod ním. Město tedy nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojnami. Další práce ale budou ještě následovat. Luděk Savana, Urbánek, Krnov.
1: Na vinobraní nás pozve Luboš Dvořák.
3: Vinobraní na zámku Kačina tuto sobotu oslaví patnáctiny. Ovšem významné výročí se vztahuje k vinici u Kačiny, která je součástí zámeckého parku. Ta byla původně vysázena hrabitem Chodkem v roce 1826. Slaví tedy 200 století. Tradici dožínek se vrátili po vzoru hraběte spolek Klub přátel vína na Kutnohorsku. Luboš Dvořák, Kačina.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Pražskou fotbalovou Slávii opouští brankář Jindřich Staněk. Míří na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. V zimě se ale podle posledních informací může do Edenu předčasně vrátit. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Kamera.

0: No, Lazy Harry nám trošičku narušil to, co vždycky slibujeme, že bude hodinka mezi 12. a 13. čistě česká, no ale v úterý to tak bývá, protože cover a originál zazní buď to na začátku každé hodiny, anebo dokonce v každém tom duelu. Dnes je to ten případ, kdy zazní tedy jen na začátku hodiny, takže teď už dál skutečně česká muzika. Těšit se můžete na dvojice písniček od skupiny Folk Team, od Petra Spáleného, od Honzy Vyčítala nebo od Pavlíny Jíšové, ale také se můžete těšit na takovou nezávislou trojici, která tedy spolu nějak nesouvisí jinak, než společným tajemstvím, které povede k tomu, že ten, kdo ho odhalí, tak získá zase další tu cedulku na plot, že hlídá nemovitost country pes. Tak hledejte slovíčko, které by mohlo být spojnicí mezi písněmi Vabyho Daňka, Tomáše Linky a Hoptropáku. No a pokud teda na něj přijdete, tak na čísle 210 323 333 je velká naděje, že získáte tedy tu drobnou, ale zajímavou cenu, velmi milou cenu. Záleží jen na tom, jestli se s tou správnou odpovědí dovoláte jako první či nikoliv, a to po odehrání třetí písničky. Takže držím palce těm, co nesoutěží, dobrou chuť a hezký poslech.
1: Mám pro něj prostě hroznou slabost, já vím.

snad je starší, i když se to nezdá. A na prsou mu svítí bílá hvězda, svůj životopis vypoví ti rád. Celistech to umí naslouchat, s ním sloužili vesničtí hoši z farmy, tak jako mnoho jiných.

0: Tak často spekuluji o tom, zda to bude těžké nebo lehké. Dneska jsem si téměř 100% jistý, že to bude na první dobrou, protože mi to přijde celá zjevné. Tak to pojďme zkusit. Telefon 210 323 333. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Ahoj, tady taky Milan.
0: Ahoj taky Milane, zdravím tě. Tak co, jak ty to tam vidíš jako společné téma, co by mohlo být?
1: Hele, já si myslím jako veteránista přes auta, že by to mohl být Jeep.
0: Přesně tak, je to Jeep. Společné téma všech třech písní je vozidlo Jeep, ať už tedy veterán, anebo třeba, no prostě značka Jeep, takhle, řekněme si to
1: jasně,
0: takhle.
1: Jasně, jasně.
0: No tak jo, přesně tak, cedulka, že ti nemovitost bude hlídat pes, přijde vhod nebo ne? Máš nějakou nemovitost, kterou může ohlídat country pes?
1: Mám.
0: Tak to je dobrý, tak to je dobrý.
1: A psa mám taky, rottweilera, takže, ale cedulku už mám starou, opršelou, takže se hodí nová.
0: Hodí
1: je to
0: se
1: dobrý.
0: Na výměnu, výborně. Tak mi vydrž prosím tě, Milane, chviličku na telefonu, já ti řeknu jasně. Více. Jo, tak jo, gratuluju. A my pokračujeme dál. V podstatě, když nám zpíval před malou chviličkou Vaby Daněk veterána, tak tuhletu písničku myslím, nebo

spacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

blízko hadí řeky, kde mají tábor honáci, kde jsou hadi jedovatí bez ohledu na ráci, kde moc často kuchař zjistí hrůzou celý pobledují, že má zase přivařeno tucet plazů do knedlí. Tam, kde místní lidi chodí jako těžko oděnci, kde jsou k smíchu škorpioni nebo volští mravenci, kde je více druhů zmí, než kdy vůbec někdo čet. Tam

se smrti nepomoh mu nijak zvyk. Jak tak chodil po pozemcích mezi hady s nechutí, stále hledal zázračný lék, co by léčil už krutí. Když šel kolem řeky Muky, řekl mu tam Billy King: had, když kousat velká člověk, ten bejt rychle mrtvá, bing! Had, když kousat do Golana, ať mě zabít silná hrom,

Gregory King byl právě líný, prý až zítra, čert mu věř. Slovo k slovu naučil se Johnson všemu naspaměť, pak se honil za ještěrkou, aby získal protijet. Když si jednou kolem řeky ploužil pěkně stahaný, spatřil zápas tygří zmije a dost velké goany. Pár

Johnson, bez dechu a přetiše. Jak se ještě plazí na břeh, zvolí hada na břiše. Jak se klidně ojizuje, štípe listí na keři. Přesně jak to byl říkal, a pak se mu nevěří. Velký jáso Johnsonův se nad hladinu řeky zved. Mám to štěstí, pacem na to, tady je ten protijed. Tady je ten Grand Elixir, rozluštil jsem záhadu. 20 000 lidí hyne ročně jenom v odhadu. Peníze a slávu získám, lidi se sem povalí. Budou na mě zbožně zírat, budou zpívat pochvaly. Vědci, znalci v tisícovkách budou k muky uhánět. Všichni budou zlatem platit za ten slavnej protijed. Delíriem postižený budou mít teď naději, který vidí schlapení.

kde byl místní učenec. Úředně se chci dát ušknout, demonstrovat svoji věc. Ať je had tak jedovatej, že mu říkaj slízkej vrah, tak mi vůbec neublíží, nemám z toho žádnej strach. Hadi jsou teď zastaralí, i když hnusní na pohled. Od té doby, co jsem na ně, vynaleznul protijed. Jedec řekl, smrt, když chcete, prosím, klidně na to jdu. Máte-li stín pochybností, zvolím jinou metodu. Nejdřív zkusíme to na psech, hať ať uškne dvojici. Aplikujte svému psovi, ten váš extrakt léčící. Přežil vaše psisko a to moje scepení, tak je vaše léčba dobrá, doufám, že jsme smluveni. Brzy přišel Johnson se psem, na šňůže ho zakrkvet. Stampem jim ukážeme, co je pravej protijed. Oba psi pak obdrželi plnou dávku.

běhat kolem, vaše čupka uhyne. Johnsona však po té době zachvátila němota. Stamp je tuhý jako biftek, čupka plná života. Vědec letěl zkusit drogu, hrůzou chtěl se na těle. Náprstek hned zabil pštrosa, lžička stačí na tele. Všichni hadi v celé

kde si poblíž hadí řeky, kde mají tábor honáci, kde jsou hadí jedovatí, bez ohledu na ráci. Šlape v plazech starý Johnson, někdy se i brodí v nich, střílí ale po goanách, hnusných prý a podvodných, Billy King se ne...

Takový už je člověk, že se honí sem a tam. Že někdy hledá společnost, ale jindy je rád sám. Musí na všechno si sáhnout, a kde není, tam chtěl by být. A ať má málo nebo moc,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Je právě 12 hodin 40 minut a v poledním menu začíná zpívat dvojici písní Petr Spálený, Lady a Nelekej se, a tyhle dvě písničky bych rád poslal všem Marianám, které dnes oslavují svůj svátek. Tak milé dámy, všechno nejlepší od Country Rádia.

Teď je ten správný čas podívat se na to, co nás čeká večer po 19. hodině, no a protože je úterý, tak je to celkem jasné, trampské tantamy, to už máme zažité, takže dnes asi potěšíme opravdu všechny příznivce trampingu, protože Kuba Jiroušek se bude věnovat nejstarší trampské osadě, a sice ztracence, její historii, významným osobnostem i písničkám, které na osadě a v jejím okolí vznikly. Takže v 19 hodin vyražte společně s Country Rádiem na ztracenku.

0: Poledním menu vám toho už více nenabídneme. Před námi je předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Pak tedy budeme v tandemech pochopitelně pokračovat, jak v cover verzi a originálu, tak také ve dvojici písní od jednoho interpreta. Teď už vám přeji dobrou chuť, pokud stále ještě obědváte, a pojďme rychle na zprávy.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, teploty 26 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnost a vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky. Teploty od 17 na západě Čech po 32 stupňů na jihovýchodě a východě.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie má více než 1/5 dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 navíc přibylo obézních dětí o více než polovinu. Podle odborníků by v polovině století mohlo být obézních až 50% dětí. Kde vznikne nový sportovní areál Tový kolega Savana?
2: Nový veřejně přístupný sportovní areál vznikne na Zlínské Vršavě. Dominantou bude asfaltový pump track doplněný o dráhu pro kola, složenou z hliněných terénních prvků. Počítá se také s krajinnými úpravami, novou výsadbou zeleně, potřebným kácením, přírodními přístupovými chodníky a sedacími prvky. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Turnovští záchranáři budou mít nové zázemí.
3: Turnovské složky integrovaného záchranného systému budou už v novém a pod jednou střechou. Hasiči například výjížděli k zásahu ze záplavové oblasti od řeky Jizery. Nová základna leží v blízkosti dálnice D10 a dvou silnic první třídy. Pro policejní dálniční dohled i zdravotníky je to také výhoda tohoto unikátního projektu. Luboš Dvořák, Turnovsko.
1: Sport. Nakonec ještě jedna fotbalová trenérská změna. U fotbalistů ve Zlíně skončil trenér Bronislav Červenka. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hovtych. Červenka je už druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže. Tím prvním byl Martin Hyský v Plzni. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Radio.

Hodinu po 13. nám zahájila melodie, která je vlastně charakteristická pro poslední týdny, protože rezonuje mnoha rádi na celém světě, je vzpomínkou na country královnu, která opustila tento svět, a sice Dolly Parton. Tak to jsme si poslechli jednak tedy v jejím podání a jednak v podání Eriky Řičicové. No a teď už nás čekají dvě písně od jednoho interpreta. Dáme si Míšu Lajchta a Forehand, Flám a Spáchej hřích, což je vlastně titulka z jejich alba. Nebude chybět třeba Mirek Černý nebo Michal Tučný. Mám pro vás ovšem i pozvánku v kukátku Country Rádia, a sice bude se konat akce, která bude připomínkou jedné velké osobnosti, která má v country obrovský vliv a obrovský význam, takže poslechněte si určitě pozvánku. No a to je asi pro tuhle tu chvíli všechno, takže pojďme už se nechat těšit muzikou, kterou nám pro tuto chvíli zajistí Míša Lajcht a Forehand.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Tak přátelé, mám tady další pozvánku. Pozve nás Bea Albrechtová, kterou tímto zdravím. Ahoj, Beo.
2: Ahoj a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme moc. No a ty pro nás máš nějakou mimořádně krásnou akci, takže pozvi nás a řekni nám, o co konkrétně jde.
2: Já každé září vzpomínám na 20 let společného života s Michalem Bukovičem,
1: ano,
2: který v tuto dobu slavil narozeniny.
1: Mhm.
2: Letos s touto cestou vás zvu na parádní country program Jak jinak, než je to paráda, tuto sobotu v restauraci u vodárny Korunní 75 Praha 3. Provozí písničky Michala Bukoviče, které zpívali Karel Zich, Miky Volek, Michal Tučný a spousta dalších. Zahraje živá kapela country Kocour Band a přijde i Pepa Kočovský a spousta hostů, i Karel Poláček z Fešáků se slavnou písní Lojza a Líza. Těšíme se na vás tuto sobotu, 12. září v 19.30 u vodárny, vaše Bea Albrecht s legendami Michala Bukoviče.
1: Beo, děkujeme za pozvánku, pochopitelně držíme palce, ať se celá akce vydaří, měj se krásně, všechny pozdravuj, ahoj.
2: Strašně děkuju a pozdravuju posluchače Country Rádia. Ahoj.

0: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby

zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305. Byl přitom, když tenkrát v Praze vznik Big Beatovej klub Olympic. Povídky, co každý večer čet, ve skoro všechny znali naspaměť. Ten zázrak stěží slova popíšou, když v pražský jazdce dělal GB show a s country beatem banjo odhazoval vdál. Ten pražský kluk, co naší country duši dál. Ten pražský kluk, co naší country duši dal, zpíval přesně to, co každý z nás si přál. A je tu s námi, i když kráčí po hvězdách, ten pražský kluk, co naší country duši dal. Nebyl zrovna parťák do tlačenice, trochu dích k pivu, ale hlavně k muzice. Tým očaroval nejvíc právě sbor, jako New Christy Minstrels nebo Brothers Four. Docela nenápadně s partou študáků vyrazil do světa z pražskýho Karláku. Máme radost, že jsem zůstal, jaký jsem si liboval. Ten pražský kluk, co naší country duši dal.

když se ho v 60. ptali, co je zač. Řekl zatím vyučenej prodavač. Mezi Big Beatem a Dixielandem žil a potom rovnou, tady rovnou zasvítil. Ostatní se jen těžko směřovali s tím, že každý Greenhorn však byl jen jeho stín. Tam u nebeských bran ho každý znal, ten pražský kluk, co naší country duši dal.

0: ten pražský kluk, co naší kantry duši dál.
1: S Kantry rádiem na cestách.
2: Jsou tady dopravní informace a protože polodenních výluk je poměrně dost, tak si dejme alespoň polovinu z nich. Kouty nad Desnou Šumperk, Mladá Boleslav Všetaty, Studenka Veřovice a Náměšť nad Oslavou zastávka u Brna. Tak to je část míst, kde budete přesedat v rámci polodenních výluk. A teď koukám na dálnice. Dávejte pozor na D1, na 108. kilometru ve směru na Prahu byla dopravní nehoda a neprůjezdný levý jízdní pruh. Snad už je to vyřešené, ale byl tam hlášen pohyb osob kolem vozidel. A je to za zatáčkou, takže rozhodně raději zvolněte, pokud se blížíte ke 108,5 kilometru D1 ve směru na Prahu. Na D1 na 315. kilometru ve směru na Brno je hlášena dopravní nehoda, nákladní a osobní auto v sobě a je tam silný provoz. Připravte se na zdržení. A pak tu mám, jestli to dobře čtu, dvě havárie těsně vedle sebe na D2. 10. kilometr ve směru na Brno, nehoda, nákladní auto a karavan se srazily. A pak je to ještě jednou D2 na 9,5 kilometru ve směru na Brno a tady je zase hlášena nehoda dvou osobních aut. Tak tam se asi připravte na větší komplikace. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
3: Country Radio.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Radio. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Láska má, je láska tvá.
6: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Lančura s 80. na

0: To vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
1: Měl šaty z módy, ty šlí snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mi vyznám.
0: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
2: Já mám žíze, věčnou žíze.
0: A náš hospodský Jarda, jestli prej má na zaplacení.
2: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
0: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
3: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak jsme si poslechli Michala Tučného, báječnou ženskou a taky duet Buď nad věcí v podání Michala Tučného a Věry Martinové. Michala Tučného určitě na parníku Country Rádia už neuslyšíme, i když tedy vlastně jeho písničky tam zpívá celá řada interpretů, kteří tam stále jezdí. Ale koho tam můžete slyšet živě, je jistě Míša Leicht a Forehand, protože ten tam vystoupí, jestli se nepletu, 18. října od 11 hodin a ještě by nějaké vstupenky měly být. Jinak když tak koukám na parník obecně, tak vlastně teď v září tam bude Petr Kocman tuto neděli, ale tam už je vyprodáno. Mirek Paleček příští týden taky vyprodán. Ještě jsou nějaké lístky na 27. na Honzu a Jindřišku Brožovi. No a pak nás čeká v říjnu Jindra Kejak, tam ještě lístky jsou. Honza Vančura, David Fiedler vyprodaný. Zmiňovaný Míša a Bert Leichtovi z Forehandu, taky ještě také mají nějaká místečka. A na závěr října potom 25. Tony Joch a Karel Macálka, i tam ještě je možné si nějaké lístky kupovat. Tak to je pozvánka na parník, který je stále aktivní. Počasí máme zatím velmi pěkné, takže ta plavba doufám v neděli bude krásná. Těším se na to. No a teď už další muzika. My vyrazíme do Ameriky a sice pan Merle Haggard.

0: Další hodina v Tandemu končí a před námi 14. Takže pozvánky za kulturou, to je jasné. Tereska pro vás má nějaké tipy, kam můžete vyrazit na živou muziku, ale než vám pustím předpověď počasí a samotné pozvánky, tak také ještě pozvánka od Ládi Vlacha na zítřejší ráno pro všechny, kteří stávají časně.
1: Hezký den přeji, milí posluchači Country Rádia, nejenom vám, ale samozřejmě i Milanovi. Ahoj Milane. Já tu pro vás mám pozvánku, nebo chcete-li upoutávku na zítřejší, tedy středeční vysílání od 6. do 10. hodiny raní. Tak Gordana, Neklan, Omar, anebo také Daniela. Slyšíte dobře, tohle všechno jsou jména, která zítra budou mít důvod k oslavám. My si ta jména ovlažíme, osvěžíme a řekneme si, jak vlastně vznikla. No a protože to není jediné téma zítřejšího vysílání, tak se podíváme třeba do roku 1786, konkrétně do Olomouce. Co se tam všechno přihodilo, dovíte se zítra. No a samozřejmě nebudou chybět ani soutěže, budete s námi zpívat, na to se moc těším, protože dnes to bylo opravdu velmi fajn. Takže spousta muziky a co jinak. Hlavně věříme, že i zítra bude v našem vysílání dobrá nálada. Tak těším se zítra, úderem 6. Vláďa Vlach.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 26 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnost a vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky. Teploty od 17 na západě Čech po 32 stupňů na jihovýchodě a východě.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
5: Jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na narozeninový koncert k 50. výročí skupiny Asonance a 35. výročí Country Rádia. Koncert se uskuteční 12. září od 16 hodin v areálu na Konopišti. Vystoupí tam skupiny Asonance, Marien a Isara. Do zvuky prázdnin 2026 zazní v sobotu 12. září od 14 hodin na Farské louce v Lomnici nad Lužnicí. Prožijte do zvuky prázdnin s Charitou Třeboň. Pro děti je připravený skákací hrad, projížďky na Koníkovi Bošťovi, soutěže, dílničky a spoustu dalšího. Večer pak s muzikantem Frantou Zemanem a folkrokovou kapelou Epidemie. Salon zelenáčů zahraje v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Ještě dobré jídlo a dobrá muzika, tedy čerčanské ochutnávání v sobotu 12. září do 13 hodin. Sraz je na zahradě u kulturního domu v Čerčanech. Bude to skvělá akce pro všechny, kteří mají rádi dobrou zábavu a něco dobrého k tomu. K tanci a poslechu zahrají Besoni. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio, úterý v tandemu.
2: Jsem starý Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já Tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice, a vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starý red,

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

Už jsme za 14. hodinou, připomínám, že v této hodině se můžete těšit na Tuláckou stezku a taky na Kukátko Country Rádia, které bude opět pozvánkou na hezké místo festivaly. To je taký fenomén letně, jarně, podzimní, to je jedno zkrátka a dobře fenomén pro nás všechny milovníky téhleté muziky, protože vlastně se celou zimu těšíme na to, až začneme vyrážet. Festivaly žijí, je jich poměrně dost, některé samozřejmě končí a některé nové přibývají. A právě v Kukátku Country Rádia budu mít pro vás pozvánku na jeden, který se objevil zcela nově.

0: co si natočíš, to budeš pít.
1: Když všechno sníš,
0: tak něco zvíš,
1: že s náma stojí za to žít. Až soumrak prodlouží nám stíny,
0: no to máš jasně ložený.
1: Lehkým krokem pláchne a ten na jedno točený.
0: Stornister vytáhnem starý historky vojenský
1: a svý maršálský hole
0: keci, co nejsou pro ženský.

zažila šok. Klukovi jde posmej rok a včera jí řek přímo do očí.

0: chci žít jako on.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Je tady další kukátko Country Rádia, přátelé, které je pozvánku na partnerský festival Porty. Dobře už víte, co to znamená, a jestli ne, tak vám to krátce osvětlím. Jde o festivaly, na kterých vystupují třeba ti, kteří na Portě účinkovali. A jeden takový festival se zase blíží a pozve nás na něj Pavel Bednář. Pavle, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, Milane, zdravím posluchače Country Rádia.
2: Prosím tě, o jaký festival jde a kdy bude a na co se tam můžeme těšit?
3: Jde o nový festival, který se jmenuje Zpívání na kutinách. Bude to takzvaný, říkáme tomu nultý ročník, protože je zkušební, ano. A má doplnit naši hlavní letní akci, která se jmenuje Kutinská placka, která už kapacitně pro kapely nestačí, už ani dvoudenní akce nestačí, takže jsme se rozhodli tomu jít naproti a vyhlásili jsme další podzimní nebo babuletní akci, která bude 12.9. tuto sobotu.
2: No to moc rád slyším vlastně, že je tak plná kapacita a že se musí přidávat, protože většinou se ubírá jako, a teď se přidává u vás. Tak to je dobrá zpráva. No prosím tě, na koho se teda můžeme těšit? V sobotu 12. No tak to už je za pár.
3: To už je za pár. Klubu U Trampu na Kutinách od 11 hodin zahrají Vášky, nebo hudební soubor Vášky, přesně řečeno, což je finalista Porty. Dál tam bude třeba Hinek Kočí, Šero, Řezbent, Hudlaři, Lenka Mandoli a tak dále. Máme celkem 9 účinkujících až do večera.
2: Prosím tě, ještě jenom přibliž jednou, kdy, v kolik hodin a kde, protože jak říkáš, je to nový festival, čili ještě to není úplně zavedené.
3: Kapely nám najedou, zkoušíme, jestli nám taky najedou diváci. je to v osadě Kutiny, která je na Tišnovsku, je to jihomoravská část Českomoravské Vysočiny. Naprosto zapadlý místo v údolí říčky Libochovky. Dostanete se tam buď z Říkonina od vlaku, anebo po silničce z Tišnova přes Dolní Loučky, případně z druhé strany od Velké Bíteše přes Níhov a Lubné. Žádný autobus tam nejezdí, je to opravdu zapadlej kout.
2: Takže pro trampy, fakt pro trampy.
3: Ano, ano, je to opravdu pro trampy.
2: Dobře, no tak děkujeme za pozvánku. Já myslím, že nějaké informace určitě najdeme i na internetu, pokud si dáme Zpívání na Kutinách, anebo třeba Kutinskou placku, viď, asi jo.
3: Stránky jsou teďka momentálně v rekonstrukci, taky mimo jiné z důvodu, které jsem teďka uvedl, ale Facebook Kutinská placka funguje a tak se naleznete.
2: Dobře, Pavle, děkujeme moc za pozvánku, no a budeme se těšit, že na jaře se znovu uslyšíme a tam už budeme zvát tedy na tu tradičnější akci Kutinskou placku, tuším 17. ročník si říkal, že už bude, tak ročník, je se na co těšit. No. Tak jo, tak děkujeme a 12. na viděnou, ahoj.
3: Na viděnou, ahoj všem.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace. V těch minulých jsme nakousli trošičku polodenní výluky, teď se podíváme na zbytek. Horní Bříza, Blatno u Jesenice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role, Chodov. To jsou další místa, kde dnes budete přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Z dálnic je závažná situace nejvíce asi na D2, kde máme hlášenou tedy dopravní nehodu na 9,5 km ve směru na Brno. Jsou tam dvě osobní auta v sobě, ale není to jediná událost na D2. Ještě na 10. kilometru ve směru na Brno je hlášena další havárie, a sice nákladního auta a karavanu. Takže v těchto místech asi počítejte s největšími problémy. Jinak na D1 momentálně poměrně hustý provoz na Brněnsku. Kolona se tvoří od 215. do 208. kilometru ve směru na Brno. Další kolonu můžete očekávat i na dálnici D5. Na příjezdu do Prahy nám hodně houstne doprava, takže tam také počítejte s tím, že se trošičku zdržíte. Navíc tedy mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu i v obráceném směru je provoz převeden do protisměru, jsou tam práce na silnici, je tam zužená vozovka a tím pádem také velmi hustá doprava. I tady se připravte na to, že pojedete trochu pomaleji. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country Radio. Oslavím 70 let koncertem v pražské Lucerně 15.10. od 18 hodin. Se mnou tam bude parta i Hoptrop a spousta dalších hudebníků. Mediálním partnerem je pražské Country Radio. Nové CD i USB Samsona bude zde k mání. Večerem nás provede Jirka Holoubek, 15.10. v 18.00 v pražské Lucerně, koncert Samson 70. Vstupenky jsou na ticketmaster.cz.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Fúdolí, fúdolí, fúdolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
2: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
3: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
3: Vzpomínám na osadu u Cíklá.
0: Ale díky country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu. Trampské tamtamy na country rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Ztracenka si zpívá již 108 let. 8. září se vypravíme za osobnostmi a písněmi nejstarší trampské osady.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, milí tuláci, tulačky a posluchači skvělého Country Rádia. Dnes se společně vydáme do Kerska u Hradišťka, kde stojí chata spisovatele Bohumila Hrabala. Místo, které sice na první pohled působí celkem obyčejně, ale je úzce spojeno se spisovatelovým životem a jeho tvorbou. Hrabal si chatu s manželkou Eliškou koupil v listopadu roku 1965 a právě Kersko se pak postupně stalo jedním z jeho nejvýznamnějších útočišť. V 70. letech tu napsal většinu svých knih. I okolní krajina se výrazně promítla do jeho díla, například do slavností Sněženek. Původní domek byl postaven už v roce 1940. Hrabal ho postupně upravoval a v letech 1967 až 1970 nechal přistavět patro, garáž a nad ní také prosklenou verandu. Z verandy měl výhled na příjezdovou cestu a dobře tak viděl, kdo k němu přichází. Chata dnes připomíná dobu, kdy v ní spisovatel žil. Po rekonstrukci se do ní vrátilo původní vybavení, nábytek, osobní předměty i psací stroj. Cílem bylo vytvořit dojem, jako kdyby Hrabal právě na chvíli odešel. Při obnově pomáhaly také dobové fotografie a předměty, které muzeu věnovali lidé z celé republiky. Veřejnosti byla obnovená chata zpřístupněna v květnu 2024 a v březnu 2026 ji Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku. Prohlídky probíhají s průvodcem a kvůli zachování komorní atmosféry jsou určeny jen menším skupinám. Návštěvu je proto dobré si předem rezervovat. A pokud už budete v Kersku, můžete se také vydat po naučné stezce Bohumila Hrabala. Má přibližně 7 kilometrů a 13 zastavení. Zavede vás k chatě, svatojosefskému prameni, rybníkům i dalším místům spojeným s Hrabalovým životem a slavnostmi Sněženek. Právě v Kersku se totiž natáčely některé scény z tohoto filmu, který režíroval také slavný Jiří Menzel. Více informací o Hrabalově chatě najdete například na webu obce Hradišťko Kersko. Pěkné toulání vám přeje a opět naslyšenou se s vámi těší Vítek.

0: Další hodinka končí, je tady 15. To znamená, že dojde k výměně stráží u mikrofonu Country Rádia. Po 15. hodině se na vás těší Miloš Keller. Hezké odpoledne vám přeje Milan Schmidt. Mě to dneska uteklo, vždycky mi to v úterý uteče, protože se hrají písničky, které neslychám tak často, takže je poslouchám s chutí a najednou je vždycky celá. Tak přesně to je ten případ, 15. před námi. Užijte si tedy odpoledne, užijte si i večer, společně s Kubou Jirouškem se vypravte na Ztracenku a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 26 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnost a vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky. Teploty od 17 na západě Čech po 32 stupňů na jihovýchodě a východě.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Některé supermarkety postupně začínají na běžné i samoobslužné pokladny instalovat umělou inteligenci. Za provozu se učí rozpoznávat zboží pomocí kamer a skenerů a urychlují tím placení. Při nákupu poznají také druhy ovoce nebo pečiva. A ještě dodám, že přes samoobslužné pokladny projde asi polovina transakcí v supermarketech, hlavně u malých nákupů. V Česku stále přibývá skautů. Aktuálně jich je skoro 80 tisíc. Nový skautský oddíl právě vzniká v Třešti. Založila ho organizace ze sousední Telče. Zatím má 36 členů a začíná zařizovat klubovnu. První schůzku plánují na 5. října. Postupně si na setkáních chtějí sami vyrábět třeba plakáty stop zvířat nebo druhů uzlů. Co je nového v Boskovicích, to ví Luděk Savana Urbánek.
2: V Boskovicích je to opět o něco krásnější. První etapa revitalizace areálu základní školy na náměstí 9. května skončila na konci srpna. Upravené okolí školy má podle města sloužit především žákům a pedagogům. V odpoledních hodinách pak také veřejnosti. V areálu vznikla i nová venkovní učebna. Rozšířil se prostor pro školní družinu a přibyly herní prvky a lavičky. Luděk Savana Urbánek, Boskovice.
1: V Praze je další takzvaná školní ulice.
3: Svou první takzvanou školní ulici má i Praha 1. Vjezd autem je omezen v pracovních dnech od 7 do 8 hodin ráno v části Klimanské ulice u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Roční zkušební provoz má sklidnit ranní prostor před školou, zvýšit bezpečnost dětí a také ověřit, jak bude opatření fungovat. Praha 1 se inspirovala například v 6. nebo 7. části, kde už školní ulice fungují. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dnes začíná fotbalová liga mistrů a bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
4: Slavia se představí v lize mistrů znovu po roce a rozhodně bude chtít získat víc než 3 body. V úvodním zápase čeká sešívané francouzský klub Racing Lan. V Edenu je výkop naplánován na 21. hodinu.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

Úterý v tandemu vstoupilo do další hodinky jako obvykle jednou písničkou ve dvou verzích. V té tuzemské od Texmanu a Johnnyho Sailera Ven se dívej z roku 1978 z prvního LPčka Texmanu, tehdy Krajánku, z pastvin velkoměsta. No a jako vzorem posloužila písnička Dolly Parton Night Train to Memphis. My jsme si ji poslechli v novější verzi. A teď už dvakrát Michal Tučný, dvakrát Alan Jackson nebo Jaroslav Samson Lenk. Nebude chybět kukátko s pozvánkou a dopravní informace v půl. Odpoledne na Country Radio vás provází Miloš Keller. Dobrý poslech a dobrou pohodu, pokud možno v tandemu.

0: Radkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď Petr Fejkl. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Já vás taky zdravím, Miloši, dobrý den.
1: Tak máte pro naše posluchače pozvánku na zajímavý festiválek. Tak kdy to je, kde to bude a kdo tam bude?
2: Tak, je to festival, který se jmenuje Čtvrtý branický brčání. Konat se to bude 26.9.2026 mezi 13 a 17.00 hodinami. A dá se říct, že tam bude vynikající countryman Libor Žíla Tulák s mojí maličkostí.
1: Mm-hmm. Konkrétně, pokud by posluchači se chtěli podívat třeba na nějaké webové stránky, najdou něco takového?
2: Určitě můžete zadat do vyhledávače Google Libor Žíla Tulák. Tam se objeví Liborovy stránky a to samé u mé maličkosti, to znamená Petr, ale píše se to F-E-X-L a tam mám svoje stránky na internetu a v názorech píšu o tomto festiválku.
1: Takže ještě jednou místo a datum.
2: Loděnice. T je Kotva Braník, ulice U Ledáren, 1557/1, Praha 4. A jestli ještě můžu doporučit dopravu?
1: Dopravu můžu doporučit i já, protože tam jezdí především trojka 17, eventuálně tam zastavuje i pár autobusů ze Smíchova.
2: Přesně tak. Takže jestli můžu, je tam malinko problém s parkováním pro auta, to znamená, zkuste jet, myslím, že bezpečnější a lepší, je to tou městskou hromadnou dopravou.
1: Doporučuje Petr Fejkl, já děkuji za tuhleto pozvánku a přeji hodně návštěvníků, mějte se hezky, nashledanou.
2: Mějte se báječně, děkuji Miloši, mějte se a zdravím všechny posluchače vašeho rádia. Nashledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme 15:30, máme tady dopravní informace, několik problémů na silnicích první třídy, 44. Ze Šumperka do Jeseníka u Filipovic je dopravní nehoda, jezdí se kyvadlově a tvoří se kolony. 33. z Jaroměře na Náchod, je tam dopravní omezení a jsou kolony jak ve směru od Polska, tak i ve směru od Jaroměře. A ještě 35. z Olomouce do Hradce Králové u Opatovce je uzavřená komunikace, jezdí se po obchvatu Svitav, kolony jsou z obou stran. Další kolony jsou potom u Litomyšle. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Tak kdo nám na vlná country rádia hraje a zpívá v tandemu? Dvakrát Věra Martinová, Toulavý džíny, písnička z roku 1989, Dál jen vejdi. A pak jsme také poslouchali její verzi písničky Ptačí nářečí. A teď do zahraničí Hank Williams Jr. Montana Café, titulní písnička z jeho alba z roku 1986. No a potom ještě jednou Hank Williams Jr. Are you sure Hank done it this way? Jseš si jist, že by to Hank dělal taky tak? No a ještě stihneme určitě Wander do 50. To všechno v tandemu.

0: Závěrečná instrumentálka v této hodině se jmenuje Oáza a natočili KTO. Tím tuhle hodinku uzavřeli nejenom z hlediska úterka v tandemu, ale i z hlediska muziky. Pokračovat bude Tomáš Adamec, nejprve informace o počasí, potom zpravodajství a pak ještě jedna hodinka úterka v tandemu. Začne jednou písničkou ve dvou verzích v podání Petra Spáleného nebo Mel Haggarda. Můžete přemýšlet, jaká to bude. No a teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 26 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnost a vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky. Teploty od 17 na západě Čech po 32 stupňů na jihovýchodě a východě.

0: Country Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zásobníky plynu jsou prý naplněny skoro ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou zásoby přibližně o pětinu nižší než před rokem. Podle politiků by mělo být plynu pro nadcházející zimu dost. Premiér Andrej Babiš už o víkendu prohlásil, že důchody se příští rok nemusí navýšit jen o navrhovaných 300 korun. Mohly by se podle něj vyšplhat o 590 korun. Pak je tady s dalším slibem. V dalších letech slibuje vyšší navýšení. Neřekl ale, jak navýšení bude velké. Jak se dařilo jednomu z oblíbených areálů, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: Více návštěvníků, rostoucí zájem o lanovku a bike park a tradičně silná obliba bobové dráhy a atrakcí pro děti. Tak hodnotí letošní letní turistickou sezonu areál Hrubá voda nedaleko Olomouce. Přestože školákům prázdniny skončily, areál do podzimního režimu zatím nepřechází. Letní aktivity pokračují po celé září a pokud bude přát počasí, tak i v říjnu. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Ke studentům patří koleje, ale bydlení není zadarmo.
3: Většina pražských vysokých škol ceny ubytování na kolejích pro letošní akademický rok nezměnila. Některé ale cenu změnily na začátku letošního roku, což je případ například ČVUT, kde studenti zaplatí za měsíc bydlení od 2800 do 8400 korun. Koleje Univerzity Karlovy účtují za jednolůžkový pokoj částku od 5200 do 13300 korun. I přesto je o ubytování na kolejích stále velký zájem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová liga má dalšího odvolaného trenéra. Změny sleduje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Fotbalová liga nabízí dvě dohrávky. V 17 hodin hostí Jablonec Ostravský Baník. V 19 hodin pak hraje Hradec Králové z Plzní. Na programu je i pohár. Prostějov přivítá v 18 hodin Sigmu Olomouc. O hodinu později nastoupí Sparta na stadionu Viktor Kyžiškov.
1: Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Petr Spálený a také Mel Haggard zahájili poslední hodinku úterka v tandemu. Petr Spálený s písničkou Motel Nonstop z roku 1982. Česky textoval Mirek Černý. No a písničku napsal Mel Haggard, který si také zaspíval. Irma Jackson se ta písnička jmenuje. Je z roku 1972. A teď už dvakrát Jitka Vrbová, Kenny Rogers nebo Malina Brothers. Také Kukátko, tentokrát to bude trošku antipozvánka. Dopravní informace v půl a další pozvánky k vysílání Country rádia v druhé polovině hodiny. Celou hodinou vás provází Miloš Keller. Do celé hodiny dobrou pohodu.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Obvykle v kukátkách nabízíme informaci o tom, kam zajít za něčím zajímavým. Tentokrát ale nabídneme informaci naopak o tom, kam alespoň po několik zářijových týdnů nechodit. Protože letošní odstávka Bohumínského akvacentra už začala a potrvá až do 20. září. Co všechno se bude v akvacentru dělat, to nám prozradí tisková mluvčí města Bohumín, paní magistra Jana Končítková.
2: Naše akvacentrum je v provozu přes 20 let a každý rok v září jej postupně modernizujeme. Letos využijeme zářijovou odstávku k přestavbě dámských sprch, kde se počítá s novými rozvody, dlažbou, obklady a vybavením. Údržba se přesune také do technického zázemí, kde je v plánu obnova systému čištění bazénové vody. U 4 velkých filtrů musí technici odstranit stávající pískovou náplň a nahradit ji novou.
1: A já ještě doplním zajímavou informaci, že v těch filtrech pískových na vodu je celkem 18,5 tuny písku.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jak to vypadá s kolonami na D1 v okolí Brna? Na D1 na dojezdu do Brna od Prahy kolony začínají pro kamiony u Domašova, pro osobní auta v levém pruhu u Výstaviště. Ve směru od Vyškova kolony pro kamiony začínají na D1 od Rousínova, pro osobní auta potom od Holubic a trošku se to rozjíždí za Rohlenkou. 33 stále problémy na obchvatu České Skalice. Omezení je u Rozkoše a bude se pokračovat na opravě vozovky v dalších dnech. A 35 komplikovaná situace na obchvatu Svitav. Tam se totiž objíždí uzavřený úsek 35 a kolony jsou ve směru na Hradec Králové už od tunelu a také kolem Kocířova. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Ztracenka si zpívá již 108 let. 8. září se vypravíme za osobnostmi a písněmi nejstarší trampské osady.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Hezký den přeji, milí posluchači Kantery rádia, a nejenom vám, ale samozřejmě i Milanovi. Ahoj Milane. Já tu pro vás mám pozvánku, nebo chcete-li upoutávku na zítřejší, tedy středeční vysílání od 6. do 10. hodiny raní. Tak Gordana, Neklan, Omar, anebo také Daniela. Slyšíte dobře, tohle všechno jsou jména, která zítra budou mít důvod k oslavám. My si ta jména ovlažíme, osvěžíme a řekneme si, jak vlastně vznikla. No a protože to není jediné téma zítřejšího vysílání, tak se podíváme třeba do roku 1786, konkrétně do Olomouce. Co se tam všechno přihodilo, dovíte se zítra. No a samozřejmě nebudou chybět ani soutěže, budete s námi zpívat, na to se moc těším, protože dnes to bylo opravdu velmi fajn. Takže spousta muziky a co jinak. Hlavně věříme, že i zítra bude v našem vysílání dobrá nálada. Tak těším se zítra, úderem 6. Vláďa Vlach. Country Radio.

0: Úterý v tandemu je úspěšně za námi, další úterý v tandemu zase za týden. A co nás čeká dál? Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany, zahrajeme vám také vítěznou písničku z Bonanzy a nebude chybět Kapota Vítka Pěkného. A také si v druhé polovině hodiny čaj o 6. připomeneme, co se bude vysílat zítra ráno. V 19 hodin Kuba Jiroušek, Tramské tamtamy a tématem bude tentokrát Ztracenka, písně a osobnosti Ztracenky. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním uslyšíte ku příkladu Kane Brown a Shania Twain nebo Mary Chapin Carpenter či Martu Kubišovou. Tu bude po 20. teď je pár minut před 17. a to je čas pro Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, teploty 26 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnost a vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky. Teploty od 17 na západě Čech po 32 stupňů na jihovýchodě a východě.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriky. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další novou formou podvodů. E-mail tvrdí, že se důchodci zvýšila penze nebo že má důchodce nárok na doplatek. Nic takového Česká správa sociálního zabezpečení ale nerozesílá. Cílem je získat přístup k bankovnímu účtu. Potom podvodníci můžou dotyčného obrat o peníze. Teď jedna ze světa. Belgie patří mezi světové výrobce hranolků. Teď ale řeší velký problém. Letošní počasí způsobily, že brambory dorůstají menších velikostí. Výrobci proto počítají s kratšími hranolky. Kvůli slabé úrodě se dokonce dočasně upravují požadavky na jejich minimální délku. Savana se vydal do lesa na průzkum a hádejte, co našel.
2: Hezký dobrý den. Dnes, dámy a pánové, je to zpráva úplně na houby. Na září čekali houbaři jako na smilování. Slibovali si od toho konečně měsíc, ve kterém nebudou teploty atakovat tropické hodnoty. Zaprší a houby porostou. Zatím to ale vypadá, že se houby nechají přemlouvat. Sociální sítě sice naznačují opak, sem tam nějaký ten košík je plný, ale vysušené podhoubí se vzpamatovává pomalu. Podle odborníků rostou houby a oblíbené hřiby hlavně na horách, kde bylo chladněji a srážky se nevypařily. Na Moravě ale zůstává sucho a na houbové žně to tu nevypadá ani ve zbytku podzimu. Právě Morava byla celé léto nejvíce postižená suchem, enormním vedrem a nic na tom nezměnili ani srážky na konci srpna. V každém případě i na Moravě to tedy 100% platí, že když půjdeme do lesa, najdeme houby. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota věří, že extraliga bude atakovat rekordní návštěvnost.
3: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme. Plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu asi 2,5 milionů, podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal. Takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ahoj Country Radio, chtěl bych zahrát mému tátovi Standovi Weberovi k jeho dnešním narozeninám písničku od Mirka Hoffmana, písně Starých kovbojů, s tímto vzkazem. Taťko, přeji ti hodně moc pevné zdraví a pohodu k tvým dnešním narozeninám, Standa.

0: Country Radio, dobrý den.
1: No, dobrý den. Tady Zdeněk z Dluhova.
0: Ano, dovolal jste se do písniček na přání. Co to bude a pro koho?
1: Já bych se chtěl zahrát pro všechny, co poslouchají. Teď jsem to spolknu.
0: No, tak já vám bohužel nepomůžu, protože já nevím, co jste měl na mysli.
1: Tupodol, ty jo. No.
0: Dobře.
1: Vodkáte o, pane bože.
0: Nahrajeme Tupodol za chviličku, mějte se hezky.
1: Já jsem to úplně spolk, nezlobte se,
0: jasný,
1: dobrý.
0: Jasný, mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
2: K nám jednou přišel cizinec a vtip řekl na pozdrav. Prej, u nás v Tupodole je jen tupohlavej dav. Ale zdejší chytráci si hlavy lámej dál nad tím zázrakem, co se u nás v Tupodole stal. Loni v létě v Tupodole

0: všeho nechte a běžte pít. A Bůh vás uchovej, ať nenastane průtrž. Von ten mrak je žížňovej.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: Prosím o píseň Elvíra pro manželku Pavlu Nedabílkovou. 9. září oslavíme 78. narozeniny. Manžel Petr s rodinou. Elvíru máme od Oak Ridge Boys.

0: kartičky na přání na Country Radio.
1: Ahoj Country Radio, chtěl bych popřát své skvělé ženě Janičce k jejím zítřejším 60. narozeninám. Janičko, ať tě život baví a záda nebolí, moc díky, Alex. A posílá písničku od pardubické folkové kapely Meziměsto, ovšem požadovaný titul jsem neobjevil, tak jsem vybral něco jiného a věřím, že potěší i našeho posluchače Pavla, který chtěl zahrát cokoliv od téhleté kapely.

0: písničky na přání, co to bude a pro koho?
1: Já bych chtěl nechat zahrát pro všechny, kteří se pohybují na D1, pro všechny, kteří jsou ještě vůbec v práci a pro vás do studia, protože by bylo možné od pana Matušky nebo velkopopovický Kozlovky Houpavou.
0: Houpavou máme od Valdemara Matušky, zahrajeme za chviličku. Ano, mějte se hezky.
1: Děkuju, nashledanou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: A do dopravních informací ještě jednu písničku stihneme. Prosím o zahrání písně Carpe Diem od AG Fleku pro Martinku Zkoumalovou z Českých Budějovic. A zároveň bych jí chtěl tímto poděkovat za to, že ve mně opět probudila jiskru a vášeň. Nesmírně si ji vážím po všech stránkách, protože je výjimečná. Píše a písničku posílá Zdeněk.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a desce četrou to

0: Country rádiem na cestách.
1: Ani v této hodině nesmějí chybět dopravní informace. D1 ve směru na Brno od Prahy na 39. kilometru je porouchané, osobní auto ve stoupacím pruhu, kamiony prudce vybočují. Dávejte tam pozor. 39. kilometr na Brno. Silnice číslo 20 na výjezdu z Plzně je momentálně neprůjezdná ve směru na Písek, je tam vážná dopravní nehoda. A stále počítejte s kolonami na obchvatu Svitav, to je 35. Úsek Kocvírov-Opatovice je momentálně uzavřen, kolony jsou velmi dlouhé z obou stran. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: A jsme v druhé části dnešního vydání písniček na přání. Prosím, zahrajte pro mého manžela Zdeňka Tváře větru od Marien, píše Marcela.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Tak to byla Motýlí hra pro Terezu a teď tu máme dvojici takových, řekněme, obvyklých přání. Poprosil bych zahrát Luky, čemu mám veriť, k přípravě dnešní grilovačky, využít to nádherné počasí, píše Jirka. A Trutnováci prosí k dnešnímu ohýnku Mirka Černého, Charlie a Phantom 305, ať máme správně naladěné kytary i hlasivky, píší Trutnováci.

0: narazím na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: A pojďme za další dvojicí. Dobrý den, můžete prosím zahrát naší sestře Elišce z Kopřivnice k jejím 76. narozeninám píseň od Michala Horáka. Přejeme jí vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let, píší příbuzní. Tady budeme trošku improvizovat. Od Michala Horáka máme kde co, ale požadovanou písničku ne. Věřím, že potěší i jiná. A druhá písnička. Přála bych si zahrát pro mé štěstí Petra, ať se mu dobře pracuje. Od nohavici máma mi dala na krk klíč, píše jeho Dáška.
3: Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe, v jeden den to nemůže být zdravý.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

ztratila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Teploty 26 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnost a vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky. Teploty od 17 na západě Čech po 32 stupňů na jihovýchodě a východě.

vítr nazvedává sukně kolem jdoucí žena.

0: Intry Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a zpravodajský souhrn. Přístup Čechů k prevenci není moc aktivní. 61% lidí přiznává, že se chystá absolvovat jen některá z nich. Vůbec na žádné prohlídky k lékaři nechodí každý čtvrtý. Vládní koalice předložila novelu policejního zákona. Změna by policistům dovolila zavřít podnik, pokud by se v něm prodávalo zboží, které ohrožuje zdraví a život. Potraviny ve světě dál zdražují. Má na to vliv nepříznivé počasí a také narušení obchodu v důsledku války v oblasti Černého moře. Realita je taková, že ceny potravin ve světě jsou nejvýš od roku 2022. Část Evropy se vře další tepelná kupole. V částech jižní Evropy se teploty mají vyšplhat až na 44 stupňů Celsia. 32 stupňů očekáváme i dnes v Česku. Kostel na Nanebevzetí Panny Marie na náměstí v Kladně má novou střechu. Rekonstrukci uvítali nejen věřící, ale také obyvatelé Kladna. Část peněz vybrali sami farníci. Kostel v neděli pravidelně navštěvuje kolem 150 lidí. Nové lavičky pro náplavky v Praze jsou z masivního dubu. Na svých místech mají být do poloviny října. Celkem 25 nových laviček je určeno nejen k sezení, ale některé i k položení u řeky. A toho se lidé obávají kvůli očekávanému odpočinku bezdomovců. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, milí tuláci, tulačky a posluchači skvělého Country Rádia. Dnes se společně vydáme do Kerska u Hradišťka, kde stojí chata spisovatele Bohumila Hrabala. Místo, které sice na první pohled působí celkem obyčejně, ale je úzce spojeno se spisovatelovým životem a jeho tvorbou. Hrabal si chatu s manželkou Eliškou koupil v listopadu roku 1965 a právě Kersko se pak postupně stalo jedním z jeho nejvýznamnějších útočišť. V 70. letech tu napsal většinu svých knih. I okolní krajina se výrazně promítla do jeho díla, například do slavností Sněženek. Původní domek byl postaven už v roce 1940. Hrabal ho postupně upravoval a v letech 1967 až 1970 nechal přistavět patro, garáž a nad ní také prosklenou verandu. Z verandy měl výhled na příjezdovou cestu a dobře tak viděl, kdo k němu přichází. Chata dnes připomíná dobu, kdy v ní spisovatel žil. Po rekonstrukci se do ní vrátilo původní vybavení, nábytek, osobní předměty i psací stroj. Cílem bylo vytvořit dojem, jako kdyby Hrabal právě na chvíli odešel. Při obnově pomáhaly také dobové fotografie a předměty, které muzeu věnovali lidé z celé republiky. Veřejnosti byla obnovená chata zpřístupněna v květnu 2024 a v březnu 2026 ji Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku. Prohlídky probíhají s průvodcem a kvůli zachování komorní atmosféry jsou určeny jen menším skupinám. Návštěvu je proto dobré si předem rezervovat. A pokud už budete v Kersku, můžete se také vydat po naučné stezce Bohumila Hrabala. Má přibližně 7 kilometrů a 13 zastavení. Zavede vás k chatě, svatojozefskému prameni, rybníkům i dalším místům spojeným s Hrabalovým životem a slavnostmi Sněženek. Právě v Kersku se totiž natáčely některé scény z tohoto filmu, který režíroval také slavný Jiří Menzel. Více informací o Hrabalově chatě najdete například na webu obce Hradišťko Kersko. Pěkné toulání vám přeje a opět naslyšenou se s vámi těší Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer u čaj o 6. I dnes mám pro vás recept z listového těsta. Takže stačí nám jeden balíček, pochopitelně hladká mouka, aby se nám to nalepilo na válu a na náplně. Na náplně budeme potřebovat 0,5 kg mletého masa, nejlepší je půl hovězí, půl vepřové, ale záleží na vás, jak to máte vyzkoušené. 2 porky, 2 cibule, několik stroužků česneku, lžíci sojovky, lžičku mletého zázvoru, klidně čerstvého, nějaký pepř, možná trochu červené papriky a sůl přiměřeně. Pěkně si vyválíme to listové těsto tak na 2 mm, nakrájíme na čtverce, asi tak 8x8 cm a na každý dáme lžíci náplně. Těsto pěkně přeložíme a okraje přimáčkneme, aby nám ta náplň nevytekla. Dáme na plech s pečícím papírem a pečeme do zlatova. Můžeme potřít rošláným vejcem. A náplň mleté maso smícháme s drobně nakrájeným porkem, cibulí a česnekem, přidáme sojovku, zázvor, mletý pepř a pálivou papriku, osolíme a dobře promícháme. A to je všechno, dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra. Kouty nad Desnou, Šumperk, Mladá Boleslav, Šetaty, Studénka, Veřovice, Náměšť nad Oslavou, Zastávka u Brna, Horní Bříza, Blatno u Jesenice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role, Chodov. To jsou polodenní železniční výluky na zítra. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Vážení a milí příznivci písní staropražských, kapela Patro a Šlapeto vás zve v neděli 13. září od 19 hodin do divadla Semafor. Neboť v září začíná školní rok, tak to bude v duchu odkazu Jana Amose Komenského. Už se na vás všichni těšíme.
4: Až budem z hospody, budem se mít.
5: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
6: Country Rádio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
7: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
6: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
8: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
6: Případně provětrat starý maskáče.
9: Tiše

0: a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.
1: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to je super.
6: Já myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
0: Country Rádio. Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
7: Jedou vozy plné barev, slunce pálí, jak oblaka krajem táhnou, prach se válí, možem listí koně.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý den, milí posluchači, mám pro vás písničku tohoto 37. týdne a je to jedna ze dvou písniček skupiny For Folk, která byla v karavaně číslo 97. Jmenuje se Vezmi mě sebou a je to skladba, se kterou skupina For Folk soutěžila na letošní Portě. A protože Porta slaví 60 let, tak se domluvila taková krásná věc, že si na Portu zavzpomíná i plzeňský Lochotín, a to znamená pro vás, příznivce folku, vrátit se zpátky a zažít něco, co bylo tak slavné. Takže můžete zažít Lochotín 19.9.2026 a taky můžete zažít For Folk ve Velkém mlýně, kam 21.10. doběhne do cíle štafeta partnerských festivalů Porty. Stačí přijít a možná i tam zaspívají For Folk písničku 37. týdne s názvem Vezmi mě sebou. Tak ať se vám líbí, to vám přeje Jirka Vondráček.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Hyundai chystá pro Evropu do konce desetiletí 41 novinek. Jihokorejská společnost Hyundai Motor Company během nedávného setkání Investor Day odhalila, že do konce desetiletí plánuje představit přes 100 globálních produktů. 41 z nich zamíří do Evropy. Hyundai se tak vydává proti proudu, protože jiné zavedené asijské značky své evropské angažmá s ohledem na čínskou konkurenci omezují. Mezi plánovanými novinkami se tak objeví zcela nové i modernizované modely. Očekávat můžeme malá i středně velká elektrická SUVčka, různé typy pohonu i užitkové vozy. Automobilka má v Evropě v úmyslu také výrazné zvýšení prodeje elektromobilů, kdy kolem roku 2030 jich chce prodávat až 420 tisíc kusů ročně. Mezi chystanými modely se objeví například nový elektromobil pro Evropu, IONIQ 3, sledovaný malým elektrickým SUV. Počítá se také s příchodem nové generace hatchbacku i20 se spalovacím motorem či příchodem nové generace SUV Hyundai Tucson, nejprodávanějšího modelu značky v Evropě. Hyundai evidentně má v zásobě více novinek. Může se ale také rozhodnout pro import modelů z jiných trhů. Jedním z takových by mohla být elektrická verze modelu Santa Fe s prodlužovačem dojezdu, jehož výroba by měla probíhat ve Spojených státech. Kromě jiného by pak automobilka na evropských trzích měla pokračovat s rozvojem značky Genesis. Značka, která je na vrcholu portfolia Hyundai Motor, byla v Evropě uvedena v roce 2021 a pomalu se rozšiřuje na lokální trhy, včetně toho českého. V nabídce pak má několik exkluzivních modelů, včetně nového vlajkového SUVčka GV90. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Berylu.
1: Hezký den přeji, milí posluchači Kantery rádia, nejenom vám, ale samozřejmě i Milanovi. Ahoj Milane. Já tu pro vás mám pozvánku, nebo chcete-li upoutávku na zítřejší, tedy středeční vysílání od 6. do 10. hodiny raní. Tak Gordana, Neklan, Omar, anebo také Daniela. Slyšíte dobře, tohle všechno jsou jména, která zítra budou mít důvod k oslavám. My si ta jména ovlažíme, osvěžíme a řekneme si, jak vlastně vznikla. No a protože to není jediné téma zítřejšího vysílání, tak se podíváme třeba do roku 1786, konkrétně do Olomouce. Co se tam všechno přihodilo, dovíte se zítra. No a samozřejmě nebudou chybět ani soutěže, budete s námi zpívat, na to se moc těším, protože dnes to bylo opravdu velmi fajn. Takže spousta muziky a co jinak. Hlavně věříme, že i zítra bude v našem vysílání dobrá nálada. Tak těším se zítra, úderem 6. Vláďa Vlach.

Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Ztracenka si zpívá již 108 let. Nejstarší tuzemská trampská osada vznikla po konci první světové války roku 1918. Od té doby jí prošla řada významných osobností. Vznikly tu dnes již prakticky zlidovělé trampské písničky. Udály se tu stovky trampských turnajů, setkání a potlachů. Osada přežila i své zatopení stavbou vodních přehrad. Tehdy se elegantně přestěhovala o desítky metrů výše do skal. Dodnes je Ztracenka osadou činnou, kde se sportuje, muzicíruje a party z ní jezdí na vandry po celém světě. Nyní se ale vydáme trochu do historie. Příjemný poslech.

Dramping v Československu nalézá svou kolébku v oblasti kaňonu Velké řeky, tedy Vltavy, v oblasti Svatojánských proudů podle oficiální datace roku 1918. Avšak do přírody se jezdilo aktivně tábořit již za dob národního obrození. U Svatojánských proudů nastal zlom 11. května 1889, kdy označovací družstvo Klubu českých turistů vyznačilo svou první pěší turistickou trasu Štěchovice-Svatojánské proudy. Tady bych upozornil na fakt, že v současné době je stezka z důvodu nestability skalních útvarů až do odvolání uzavřena. Do míst, kde dnes leží ztracená naděje, tehdy naproti přes řeku, začala jezdit již před velkou válkou parta kamarádů, později známá jako družina Vider. Pravý vzmach nastal však onoho roku 1918 po konci první světové války. Památné setkání táboru Řvavých, zachycené v dějinách trampingu Boba Hurikána, vypráví o šťastném setkání u táborového ohně, kde se společně navrátivší se kamarádi radovali ze své přítomnosti a z toho, že se potkali v té partě, v jaké chtěli, až tedy na jednoho, který byl tehdy těžce nemocen. Onen pozdější název táboru Řvavých, tedy Ztracená naděje, jenž osaději zůstal, pochází z americké kovbojky Červené eso. Nyní si pustíme dvě staré ztracenkářské písničky. První bude vlastně vůbec prokazatelně první doložená tramská píseň, která se stala Jarkovi Motlovi vstupenkou do Ztracené naděje, a to je Záře červánků, kdy on vlastně napsal text na melodii Piskáčkova Tance duchu, zahrej nové struny. A poté přiložíme známou Motlovu píseň Martu v podání KTO.

tremských tamtamek dnes pomyslně putujeme dějinami nejstarší tuzemské tremské osady Stracenky. Tomu odpovídá i hudba, která se hraje. Stracenka kvapně rostla a roku 1922 čítala jí 123 členů. Postupně začaly vznikat první chaty, které se tehdy táhly podél proudu pod mravenčí skálou. Většina dole stojících chat byla poničena ledovými dřenicemi v letech 1929 a později roku 1940. Původní stanoviště osady pak bylo s výstavbou Štěchovické přehrady zatopeno roku 1944. Někteří si již před zatopením chaty přesunuli nad zátopové pásmo, jiní poté postavili chaty nové a dnes, roku 2026, osada čítá přibližně 70 chat. Mravenčí skála, která se dřív pnula vysoko nad osadou, je dnes nejspodnějším skalním výběžkem u osadního shromaždiště, oznamující všem plavícím se, že se nacházejí u Stracenky. Je též místem vzpomínky na ty, kteří mezi námi již nejsou.

0: dříve, než bys řekl švec, šli mu povědět, že...
1: Trempadě v mrtvice neradí, když ho někdo budí ze spaní!
0: Laso v ruce, kolty za pasem, šel se vyrovnat s tím mamlasem.
2: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. To hrpu vsypal mu o lopo.

Dozněla směsice písní Jarky Motla v podání Tonyho Brycha a Steamboat Stompers. Zřejmě vůbec nejvýraznější osobností Ztracenky, dodnes připomínanou, je bez pochyby Jarka Motl. Praotec strmské písničky, proslulý autor písní, operet, filmových scénářů, jehož tvorba promlouvala k národu ústy takových men, jako byly Vlasta Burian, Eva Olmerová, Valda Matuška, Ferenc Futurista či Ljuba Hermanová. Motl také velice úzce spolupracoval s Osvobozeným divadlem a právě jeho kontakty s uměleckým prostředím přiváli řadu umělců, byť jen na krátkou návštěvu, do kaňonu Velké řeky. Motl nebyl pouze víkendovým návštěvníkem, na Ztracence skutečně žil spíše nežli v Praze. Jeho rodina dále na Ztracenku jezdí a jeho pravnučka Bára Bendová je též hudebně založená. Pojďme si teď poslechnout jeho dva pozdější kusy. Písně z pera vyzrálého skladatele a textaře Eva Olmerová, Čajová růže a poté Valdemar Matuška z KTO, Starý kovboj z roku 76.

Další významnou osobností Ztracenky, na kterou nesmíme zapomenout, byl Jaroslav Štercl. Tento český herec, bavič, komik, operetní zpěvák a oblíbený estrádní a kabaretní umělec se po celý život ke Ztracence hrdě hlásil. Zlom nastal až se vznikem Obory, kdy se Štercl podle svědectví pamětníků, nejmenuji, odmítl dělit o svůj milovaný les s muflony a přestěhoval se na Brdy do Chouzavé, kde si postavil srub.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řvu houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu, kterou neznám. Večer místo podlachu, abych vyšel ze strachu, čtu si

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete. Já řeknu houby, oni Hamlet. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každej stromeček, zmáčknu každej kopeček, v domnění, že je to hříbeček.

sebou váží. Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jášku houby, oni Hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dá sníh vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hoku na koňák. Babička nám po večeři zbledla, v domnění, že vedlu jedlou snědla.

0: Každej se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řku houby, voní Hamlete.
1: Posloucháte Trampské tantamy na Country Rádiu.

Dozněla skladba Eduarda Ingriše Když odejde děvče. Právě světově uznávaný skladatel, kameraman a dirigent Eduard Ingriš, který byl po emigraci minulým režimem ukázkově vymazán z kolektivní národní paměti, je další významnou osobností, jež roky působila v oblasti svatojánských proudů. Musíme říci v oblasti svatojánských proudů, protože přestože měl Ingriš ke ztracence velký vztah, nikdy ztracenkářem nebyl a jeho chajda stála mnohem dál proti proudu Vltavy mezi ztracenkou a dnešní osadou svatojánské proudy. Spousta badatelů se snaží o lokalizaci této chaty, která je poměrně dobře zachycena na dobových filmových dokumentech, když Ingriše točili. Ale stoprocentní shoda však mezi badateli není. Ingrišovi jsme každopádně věnovali již řadu dílů s režisérem Miroslavem Náplavou, který společně vlastně s režisérem Petrem Horkým a cestovatelem Miroslavem Zikmundem převezli Ingrišův archiv ze zámoří zpět do Zlína. Můžete si pustit tyto díly v našem YouTube archivu. Dalšími výraznými osobnostmi ztracenky byly například čestný člen osady mistr malíř Zdeněk Burian, další, kdo na osadě trávil rád čas i díky Jarku Motlovi, byl Jaroslav Ježek, dlouhá léta šerifoval ztracence kapelník KTO Franta Hacker a pokud bych měl zmínit skutečného barda osady, který ve svých 83 letech nadále na ztracenku aktivně jezdí, tak je to bývalý olympionik Bohouš Čížek, kterému touto cestou přeji pevné zdraví. Pustíme si nyní dvě skladby. První bude Ježkův tmavomodrý svět v podání Jana Wericha a poté by Eldorado společně s Tomášem Perglem zaspívalo nádhernou Motlovu píseň námořnickou Margareta.

měl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

Za zvuku starých písní se dostávám v povídání o ztracence k dnešku a ptám se, měli by otcové zakladatelé radost z toho, jak dnes osada funguje? Já osobně věřím, že ano. Pod vedením šerifa Vaška Urbana se na ztracence dbá na dodržování tradic, úcty k přírodě a kamarádství. Část osady jsou aktivní sportovci, dále naleznete výtvarníky, hudebníky, všemožně zručné řemeslníky a co si myslím, že je vůbec největší darem, je generační kontinuita. Na ztracence vyrůstá totiž již několikátá generace. V osadě se hemží děti, rodiče za nimi běhají a stařešinové osady to v poklidu pozorují. Přál bych tento stav i dalším osadám, u kterých slýchám stížnosti, že mladí nechtějí pokračovat. Nevím vlastně, čím to je. Zda místem, absencí elektriky, nebo kdo ví. Důležité je, že to tak je. Teď zase za muzikou. Sestry Havelkovy by nám zaspívaly oblíbenou Motlovu píseň Pirát a poté pustíme jednu novější píseň Hospoda u Tateru, píseň Martina Baláže o hospůdce, kterou mají všichni ztracenkáři moc rádi.

0: a s pivem.
1: Dnešní tramské tamtamy jsme věnovali osadě Ztracená naděje. Teď ještě k několika věcem, které bych vám rád sdělil. První dvě pozvánky. Tuto sobotu 12. září proběhne tradiční festival Tramské pikovice. Začátek je v 11.00 a uvádí to náš kolega Miloš Keller. Poté bych vás srdečně pozval na koncert Nových strun do Prahy do restaurace U vodárny. Tam se můžeme vidět. V pátek 18. září od 20 hodin jako naši hosté vystoupí na začátku kamarádi Staří Capy. Tam hraje pozor i náš basista Baláš s kytaristou Richterem a jejich tatínkem. A rezervaci si můžete na tento koncert udělat přímo u vodárny, nebo tam zajděte či zavolejte. Pátek 18. září Nové struny. Dále pro ty, kteří sledují tramské tamtamy i na sociálních sítích, tak bych vás rád upozornil, že Facebook tramských tamtamů se vlastně teď změnil na můj oficiální Facebook, na kterém budu sdílet výjima tedy informací z vysílání, tak i své hudební počínání a další věci, které mě baví, takže se toho nelekněte. Budu rád, když mě budete sledovat na Facebooku a myslím, že si tam opět přijdete na své a nebojte se, tramské tamtamy budou nadále hlavním spojovacím prvkem tohoto profilu mezi mnou a vámi. No a ještě poslední milá věc, na kterou nesmím zapomenout. Přátelé, příští týden 16. září oslaví Libor Pfister, známý jako Merlin, legendární brněnský banjista, 70. narozeniny. Já bych mu touto cestou rád popřál všechno nejlepší, pevné zdraví, ať mu to nadále tak hezky hraje a ať ho neopouští dobrá nálada a dobrá slivovica. Merline, kamaráde, přeju ti všechno nejlepší do Brna a samozřejmě, co jiného bych ti zahrál než Merlin song, který je ti věnovaný. Tak kamarádky, kamarádi, mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Radio. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: Láska má je láska tvá.
3: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
2: A svítí na tvou lásku nepěno.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
4: Moje nový tvár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku chyláků,

0: Můj recept je, chlapče, jednoduchý. Dám si kafe u pumpy a pak naladím country rádio.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
2: Já jedu dál.
0: Mi kilometry zase krásně ubíhaj.
1: A se starou kytarou prašných cest já jsem zas král.
0: Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na narozeninový koncert k 50. výročí skupiny Asonance a 35. výročí Country Rádia. Koncert se uskuteční 12. září od 16 hodin v areálu na Konopišti. Vystoupí tam skupiny Asonance, Marien a Isara. Do zvuky prázdnin 2026 zazní v sobotu 12. září od 14 hodin na Farské louce v Lomnici nad Lužnicí. Prožijte do zvuky prázdnin s Charitou Třeboň. Pro děti je připravený skákací hrad, projížďky na Koníkovi Bošťovi, soutěže, dílničky a spoustu dalšího. Večer pak s muzikantem Frantou Zemanem a folkrokovou kapelou Epidemie. Salon zelenáčů zahraje v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Ještě dobré jídlo a dobrá muzika, tedy čerčanské ochutnávání v sobotu 12. září do 13 hodin. Sraz je na zahradě u kulturního domu v Čerčanech. Bude to skvělá akce pro všechny, kteří mají rádi dobrou zábavu a něco dobrého k tomu. K tanci a poslechu zahrají Besoni. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný úterní večer s datem 8. září vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítejte pochopitelně také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Musím tedy říct, že dnes se na tu první písničku obzvlášť těším. Nemůžu se dočkat, až vám ji představím, protože je to úplná novinka. A je to opravdu pecka. Určitě si vzpomínáte, obzvláště vy, milovníci country zpěvačky Shania Twain, když v roce 1995 vydala své skvělé album The Women and Me. Ona jako takovou předzvěst do světa vyslala single, kde byly dvě vynikající písně. Na A straně to byla Any Man of Mine, mimochodem to udělali u nás i Schovanky, hnedka v 90. letech. Tuším, že to byl rok 96 nebo 7. No a na druhé straně byla neméně skvělá píseň s názvem Who's Bet Have Your Boots Been Under, což je písnička velmi vtipná, složila ji Shania Twain společně se svým tehdejším manželem a producentem a skladatelem Robertem Johnem Mutelangem. Mute to byla jeho přezdívka a je to pán, který stál za úspěchem nahrávek třeba kapel jako AC/DC nebo Def Leppard. On se soustředil hlavně na rockovou muziku, ale s Shania Twain si padly hodně do noty a to až tak, že při tom nahrávání se zblížili natolik, že se vzali v zápětí a byli spolu mnoho let. Dneska už mnoho let nejsou, ale napsali opravdu desítky písní. A tahle ta skladba u té se Shania Twain doslova vyřádila s tím textem, protože to dala sežrat všem zálepným chlapíkům. Protože je to píseň o tom, která žena konfrontuje svého partnera s tím, že jí prostě zahejbá, jak se říká lidově. I tak je to vlastně v té písni, takhle hovorově vylíčeno. Takže ten název odkazuje na to, pod kterou postelí právě jsou tvoje boty. Velmi vtipný. Stejně jako Shania Twain je vtipná i v osobním životě, tak v těch textech to umí také. Ale tahle ta písnička teď vyšla v úplně nové úpravě, před pár dny mi dorazila a vlastně se z té písně stal duet, respektive tu písničku si vzal do parády současný country zpěvák Kane Brown, který patří do kategorie takové té bro country, taková ta country pro hodně mladý posluchače. No a Shania Twain si do té písně pozval jako partnerku a udělali z ní tuhletu parádu. Ovšem nazvali už jenom Boots. Here we go.

Tak to byli příbuzní, Honza Nedvěd mladší a písnička Slip. Teď to bude jedna taková do jisté míry filmová melodie. Je to písnička, kterou napsala v 90. letech a také naspívala skvělá country zpěvačka Mary Chapin Carpenter, která vždy měla takovou zvláštní melodiku a i ty texty byly už v té době tak v takovém středním countryovém proudu jakoby odjinut, i když ne samozřejmě u všech písní, protože ona nahrála spoustu takových opravdu přímočarých countryovek, ale čím víc šla časem, tak o těch textech jakoby nějak víc přemýšlela a volila vážnější a vážnější témata. A jsou to opravdu vynikající písně, ale skladba, kterou si poslechneme teď, tak tu vydala v roce 1996 na své výborné album s názvem Place in the World. A ta písnička se také objevila jako jedna mezi dalšími ve filmu Tin Cup. U nás, myslím, že to dávala televize Prima, kde si pod názvem Zelený svět, a je to film z golfového prostředí, z čehož já jsem byl nadšen jako milovník golfu, protože v tom filmu hráli ty hlavní role Don Johnson a Kevin Costner a také Michelle Pfeiffer, takže velmi silná trojka. A jak říkám, zazněla tam spousta skvělých písní, různě takových mexické laděných. Takže jestli jste neviděli film Tin Cup nebo Zelený svět v češtině, tak doporučuji a i z té muziky budete mít velikou radost. No a tahle ta melodie tam zazněla v jednom takovém krásném momentě, kdy už se všechno urovnalo a byla to taková příjemná nálada. No, nebudu víc prozrazovat, musíte se na ten film podívat. Tohle je Mary Chapin Carpenter, Let Me Into Your Heart.

Marta Kubišová a její nádherná česká verze písničky Van Morrisona. Tak teď to bude další velmi známá píseň a udělá zcela jistě radost vám, kteří máte rádi Beatles. Je to skladba s názvem Long and Winding Road, která se samozřejmě připisuje jak Paulu McCartneymu, tak Johnu Lennonovi, jak si to ustanovili již na začátku jejich spolupráce. Ale v tomhletom případě se samozřejmě jedná o dílo Paula McCartneyho. On tu písničku složil ve Skotsku na jednom ze svých sídel, protože k tomu sídlu vedle nádherná cesta podél pobřeží a on se tam jednou procházel a bylo větrno a říká, že bylo úplně neuvěřitelné nebe, ocelové nebe bylo. No a najednou složil Long and Winding Road, tedy dlouhá a větrná cesta. Takže takhle někdy vznikají hity. Ta písnička je známa dneska ve dvou různých verzích. Tu oficiální, nebo tu první, znáte samozřejmě z alba Let It Be, do které zasáhl Phil Spector, co by producent a také aranžer. On měl rád ty, jak tomu říkal, zvukové stěny. Bylo tam hodně, hodně smyčců. Ale Beatles potom po dlouhých desetiletích vydali i ty původní demosnímky, na kterých ty skladby můžete slyšet tak, jak vznikly ve studiu ještě před zásahem třeba v tomto případě Phila Spectra, takže bez těch smyčců, a sám Paul McCartney říkal, že ta verze je mu daleko, daleko blížší, že vlastně s tou, kde jsou ty smyčce, tehdy ani nesouhlasil. Ale já vám teď pustím úplně jinou verzi, a sice country verzi, a bude jí zpívat William Lee Golden, což je člen kapely Oak Ridge Boys, který také točí svá alba. A on tuhletu skladbu nahrál se svými syny, protože jich má několik, všichni jsou šikovní zpěváci, muzikanti. Tuhletu rodinnou kapelu nazval The Goldens, což je velmi štipné vzhledem k jeho příjmení Golden. No a takhle to dopadlo. Long and Winding Road.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

No, kdo ví, co bude, až mi bude 64. Takhle o tom zpíval Michal Prokop, což byl samozřejmě také mimochodem odkaz na kapelu Beatles, samozřejmě. Vzpomínám si, když před 30 lety vydal zpěvák Tracy Lawrence single k nové desce, kterou nazval Time Marches On podle jedné z písní, a tu píseň avizoval už rok dopředu, tak jsem byl nesmírně zvědav, co to bude. A když ji vydal, tak jsem pochopil, že je to opravdu jeden z nejsilnějších kusů v jeho sbírce hitů. Ta píseň okamžitě vystřelila na hitparádě, pochopitelně na první místo. Také byla oceněna jako single roku countryovou asociací. No a tu písničku napsal pro Tracyho Lawrence jistý Bobby Braddock, což byl pán, který patřil mezi vlastně zejména tedy v těch 90. letech, ale už i předtím mezi nejlepší skladatele, hitmakery. On byl vysloveně v té škatulce hitmaker, proto taky nadarmo není v síni slávy country a také v nashvillské síni slávy skladatelů. Za svoji pouť celou textařskou napsal opravdu desítky písní a taky myslím, že asi 13 number one hitů to bylo na těch hitparádách, což není rozhodně málo. Ale těch písní napsal samozřejmě daleko víc. No a písničku Time Marches On vám teďka pustím v nové úpravě, tak jak ji Tracy Lawrence nahrál o asi 25 let později na speciální album, které nazval Tracy Lawrence and Friends, a do téhle té skladby si pozval svého kolegu, parťáka, kamaráda, další velkou country hvězdu Tima McGraw. A takhle to dopadlo. Time Marches On.

Tak, teď mám pro vás připravenou jednu specialitku. Myslím si, že rockeři by mi dali jistě za pravdu, když řeknu, že píseň Jump od kapely Van Halen je jeden z největších rockových fláků všech dob. Píseň, kterou naspíval tehdy z Van Halen samozřejmě David Lee Roth, vynikající zpěvák. A tahle ta skladba taky zazněla v různých úpravách, dokonce jsem vám ji pouštěl a podle mě to není ani tak dlouho v krásné bluegrassové úpravě, kdy naspíval přímo David Lee Roth s jednou špičkovou bluegrassovou kapelou v bluegrassovém provedení. A mám teďka pro vás další provedení, ale tentokrát to bude slovutný Paul Anka, velký zpěvák a skladatel. To je ten pán, který složil třeba Dianu. I kdyby nic jiného nesložil, tak tohle by úplně stačilo. No a on udělal před mnoha lety krásné album, které bylo zvláštní v tom ohledu, že obsahovalo velmi známé rockové písně, ale on je upravil s big bandem do takového toho velkého jazzového swingového soundu. Mimochodem na tomto projektu se zcela evidentně v tom nejlepším slova smyslu, to myslím, poučila i kapela B-Side Band, když udělala Folk Swings, tak Paul Anka udělal Rock Swings. No a vzal si i právě píseň Jump a nevím, jestli ji máte tolik naběhanou, tu píseň, a abyste mohli porovnat s tou jeho verzí. Tak abyste to porovnání měli, tak já vám teď pustím kousíček originálu od Van Halen a hned potom Paula Anku. Tak jste připraveni? 3, 2, 1, teď jdeme na to, jo?

Tak to byla jenom taková malá ochutnávka. Tohle je ten originál z roku 1983. Tu píseň samozřejmě napsali hoši z kapely přímo, tedy Eddie Van Halen a Alex Van Halen a David Lee Roth a Michael Anthony. Ještě se dopracujeme k tomu refrénu, abyste si ho poslechli, protože ten je opravdu nosný a už se k němu blížíme a pak půjdeme hnedka na Paula Anku.

No, teď mě napadá, že aniž bych to plánoval, tak pro vás budu mít něco podobného, co se stalo s písní Jump, kde jste ji slyšeli v originále od kapely Van Halen a potom ji zpíval Paul Anka v tom big bandovém provedení. Teď vám pustím velmi známou country písni, která se jmenuje Honey, Open the Door, kterou v 60. letech napsal countryman Mel Tillis, který byl velmi známý a uznávaný zpěvák, ale také autor. A tuhle tu písničku napsal v 60. letech a jako první naspíval v roce 62 Webb Pierce. Ale ta píseň se dočkala velké slávy v roce 84, kdy ji tehdy na své album Don't Cheat in Our Hometown naspíval Ricky Skaggs. Ta písnička vyšplhala na první místo hitparády, kde se trvala týden, na hitparádě potom celkově asi 11 týdnů a pro Rickyho Skaggse to znamenal již 7. number one hit v řadě. No a tuhle tu píseň mám i v dalších provedeních, některé z nich jsem vám pouštěl, ale myslím si, že tuhle ještě, ne, tuhle tu verzi. O tu se totiž postará přímo dcera Mel Tillise, Pam Tillis, velmi slavná country zpěvačka, zejména tedy v 90. letech, dneska už má takový ten status novodobé legendy country hudby. A ona kdysi udělala album s písní svého tatínka, a písničku Honey Open the Door tam zařadila také a pozvala si do ní jako parťáka Raye Bensona, což je lídr předák kapely Asleep at the Wheel, což je vynikající western swingová parta. No a tu píseň pojali úplně jinak, než tak, jak ji Mel Tillis napsal. A abyste měli opět malé srovnání, tak hned potom vám nepustím Rickyho Skaggse, o kterém jsem mluvil, ale pustím vám kapelu Gram, která dlouhá léta doprovázela Věru Martinovou. Předtím to byli vlastně Tučňáci a potom se osamostatnili a zpívali také své písně a nahrávali svá alba. A oni nahráli tu verzi té písně v češtině, ale přesně podle aranžma Rickyho Skaggse, protože Skaggse vždycky milovali. Tak pojďme na to. Honey Open the Door, Pam Tillis a Raye Bensona.

Tak, to byla kapela Gram a Balím, v originále tedy Honey, Open the Door od Pam Tillis a Raye Bensona, ale úplný originál samozřejmě od Mel Tillise. No, mimochodem, Ricky Skaggs, tak to je člověk, který, jak už jsem říkal, velmi konvenoval všem členům kapely Gram. A bubeník kapely Gram a bývalý manžel Věry Martinové, Jarda Petrásek, dneska slaví narozeniny, mě napadá. Takže já to zdravím tě, kdyby s náhodou poslouchal. Na úplný závěr hodinky country, všechno, co se mi líbí, jsem připravil jednu krásnou baladu, kterou v druhé půli 90. let na jedno ze svých alb zařadil Marty Stewart, což je vlastně, dá se říct, taková ta generace countrymenů, přesně jako Eric Skaggs nebo Vince Gill, John Michael Montgomery. Tahle ta skvělá, v úvozovkách stará parta. Marty Stewart je veliký sběratel také těch kostýmů všelakých slavných countrymenů a je to výborný fotograf, mimochodem. Mám jeho knihu fotografií a je famózní. Zachytil třeba i Johnnyho Cashe v jeho posledních dnech a je tam spoustu dalších fotografií. Tahle ta písnička se jmenuje Shelter from the Storm, tedy úkryt před bouří, a samozřejmě to zpívá své dívce, že ona je ta, která mu poskytuje ten úkryt svojí přízní a láskou. Tak přeji vám hezký poslech a těším se na vás samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80. na

0: To vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
1: Měl šaty z módy, ty šlí snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám.
0: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
2: Já mám žízeň, věčnou žízeň.
0: A náš hospodský Jarda, jestli prý má na zaplacení.
2: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
0: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Radio.

0: To byl Alan Jackson a písnička Tequila Sunrise, kterou si vypůjčil z repertoáru kapely Eagles a takhle nádherně ji natočil v polovině 90. let. Je 21 hodin, 10 minut přesně, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia s vámi Petr Kocman. No a v této hodině se těšte i na další krásné písničky, třeba na Pecky v čokoládě od Pavla Dobeše.
1: Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.
0: No a nebo těšit se můžete také na Faith Hill a Peace of My Heart.

Tak to byla malá nabídka toho, co vás čeká, ale teď už jsou připraveny schovanky a jejich česká verze velikého hitu Johna Denvera Living on Jet Plane. Čekej na můj jumbo jet. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

Dneska tedy 8. září se u nás i ve světě v historii udála spousta zajímavých věcí, tak si pojďme některé z nich připomenout. Tak třeba roku 1198 získal kníže Přemysl Otakar I. dědičně královský titul a zlatou bulou sicilskou pak bylo vymezeno postavení českého krále vůči Římské říši. Roku 1884 zakoupil Antonín Dvořák pro kostel ve Vysoké nové Varhany. Roku 1922 byl založen fotbalový klub FC Baník Ostrava.

Praha, Bratislava. Roku 2018 český letecký akrobat Roman Kramařík po 46 dnech jako první Čech oblétl zeměkouli, a to v jednomotorové Cessně, a přitom nalétal více než 40 000 kilometrů. Roku 2022 zemřela na zámku Balmoral ve Skotsku ve věku 96 let Alžběta II., královna Spojeného království. No a roku 1972 se odehrála premiéra pohádkové filmové komedie o mladé čarodějnici Saxáně, Dívka na koštěti. Ano, tu hlavní roli stvárnila Petra Černocká, no a režisérem filmu byl pan Václav Vorlíček. Mimochodem, je to ověřená informace, četl jsem to přímo v rozhovoru s paní Rowlingovou, autorkou Harryho Pottera, a ta říkala, že k napsání Harryho Pottera jí přímo opravdu inspiroval film Saxána. Tak vidíte, jak Saxána pomohla k takovému veledílu. Nedávno jsem to, myslím, i zmiňovala ve vysílání, ty šílené tržby miliardové, a všechno to vzniklo na základě toho, že paní Rowlingová viděla Saxánu. No tak možná by Petře Černocké mohla něco, co? Tak šouknout bokem za to. Víte co, a pojďme si ten film připomenout tou písní od Petry Černocké.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. Když je potká, tak musí zasnout.

Dnes celý country svět vzpomíná narození jedné z nejúžasnějších zpěvaček country hudby, Patsy Cline, která se narodila jako Virginia Peterson Hensley, takže Patsy Cline je její umělecký pseudonym. Ona se narodila ve Virginii, v městečku Winchester. No a ona měla takový krásný, znělý alt, plný hlas, opravdu velmi ojedinělý. A tím svým hlasem zasáhla srdce nejenom milovníků country, ale také tehdejšího popu vlastně, protože no, dejme tomu, country hudba vlastně v té době byla pop, dá se říct. No a ona je i v té oblasti country dodnes považována za jednu z nejúspěšnějších a nejuznávanějších zpěvaček 20. století. Bohužel její život byl velmi krátký, protože ona v pouhých 30 letech zahynula při havárii soukromého letounu. A jestli jste viděli film První dáma country music o Loretta Lynn, tak v tom filmu je Patsy Cline krásně popsána a hlavně vystižena ta její povaha, protože samozřejmě Loretta Lynn k ní vzhlížela s velikou úctou a obě dámy se zkamarádily, Patsy Cline jí nabídla přátelství, z čehož samozřejmě Loretta Lynn byla úplně paf. A byla vlastně jakousi její mentorkou, protože Patsy Cline radila Lorettě, co má dělat, jak by se měla oblékat a jak by měla zpívat. A vzpomínám si, že i v tom filmu jí tenkrát říkala, Patsy říká, Loretto, když budeš zpívat, když máš koncert, tak ten den určitě nepíj žádný pití s bublinkama. To by ti mohlo nafouknout a nebylo by to ono. Pak by to v těch šatech vypadalo blbě, to si přesně pamatuju, že v tom filmu zaznělo. Takže jestli jste neviděli, určitě koukněte, uvidíte tam obě tyto legendární dámy. No, ona, vlastně ten její život byl námětem mnoha nejenom filmů, ale také knih a dokumentů a různých článků a dokonce i divadelních her. Ona už od dětství byla velmi talentovaná, dobře tančila, od asi 8 let hrála na klavír. No a už ve svých 17 letech začala zpívat v Nashvilleu, protože tam doslova ukecala Roye Acuffa, slavného countrymana, že prostě chce zpívat a že on s tím musí něco udělat, no a uspěla zkrátka. Roy Acuff rozpoznal její nesporný talent. No a v roce 57 to bylo, kdy měla obrovský úspěch s hitem Walking After Midnight, což je dodnes vynikající píseň. Ale proslavila se, řekl bych, nejvíce písní Crazy, kterou pro ní napsal Willie Nelson, který v té době, když jí Patsy naspívala, byl ještě naprosto neznámý autor písní, protože Willie začínal v Nashvilleu tak, že psal písně nebo nabízel své písně tehdy slavným zpěvákům. No a vlastně píseň Crazy to pak rozjela. Díky Patsy Cline se dostal do širšího povědomí, pak tu píseň naspíval také sám a už to jelo. Známá píseň z repertoáru Patsy Cline také I Fall to Pieces, no je jich pochopitelně víc. Ale velmi známá je také skladba Sweet Dreams, tu mimochodem zařadil i na své poslední album Michal Tučný, kde ji naspíval se svojí dcerou Míšou. A já bych právě touhle písní na Patsy Cline dneska zaspomínal, ale jelikož samozřejmě tu původní verzi od ní znáte, tak vám teď pustím jednu velmi, velmi zvláštní, kterou udělala velmi slavná country zpěvačka Martina McBride s vokální kapelou Take Six. Sweet Dreams, vzpomínka na Patsy Cline.

To bylo krásné setkání dvou bardů českého trampingu. Roman Horký, Vaby Daněk, samozřejmě hrál Kamelot, Objímání stromu. Nevím, jak jste na tom s filmy pro pamětníky. Já jsem je vždycky miloval a miluji dodnes. Lásku k těmto filmům mě naučila moje maminka, která se na ně vždycky v neděli dívala odpoledne. Možná si vzpomínáte, že neděle odpoledne prostě vždycky tam byl film pro pamětníky a já na to koukal už jako malej kluk. Taky jsem se k tomu musel dopracovat, ale začaly se mi líbit a samozřejmě takový filmy jako ty s Vlastou Buriánem, ty jsou úplně nejlepší, samozřejmě to je kategorie sama pro sebe, ale říkám to proto, že bych teď rád na úplný závěr hodiny na jeden takový film zazpomínal, protože právě 8. září roku 1939 se odehrála premiéra filmu Kristián režiséra Martina Friče, kterému se v branži říkalo McFrič. No a samozřejmě tu hlavní roli hrál pochopitelně Oldřich Nový. Takže pojďme zazpomínat na Oldřicha Nového, na Maca Friče a tenhle ten krásný film. A zazpomínám písní Ondřeje Havelky jen pro ten dnešní den. Takže přátelé, zavřete oči, odcházím. Uvidíme se v další hodině.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

No, myslím si, že déšť už bude teď chodit častěji, ne jak v létě, když nás strápila ta veliká sucha. Tohle byly samozřejmě Bratři Nedvědi, písnička Igelit. Pokud se nemýlím, tak je to z alba Kamínky z roku 92. Je 22 hodin 11 minut, posloucháte úterní, večerní, teď už vlastně noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já bych v úvodu hodiny rád zazpomínal na jednoho skvělého hudebníka, který se jmenoval Pepa Streichl. Ten by dneska slavil narozeniny, bohužel nás již opustil před mnoha lety. Narodil se v roce 1949 a byl to nejenom folkový, ale především bluesový písničkář, který ovlivnil mnoho našich, no taky vlastně folkařů nebo písničkářů. Hodně kamarádil třeba s Karlem Plíhalem a s Jarkem Nohavicou samozřejmě. Tak na něj zapomínám jeho písní, která ho myslím dobře vystihuje, myslím ten jeho hudební natyrel, a je to píseň Řeči.

Hezký den přeji, milí posluchači Country Rádia, nejenom vám, ale samozřejmě i Milanovi. Ahoj Milane, já tu pro vás mám pozvánku, nebo chcete-li upoutávku na zítřejší, tedy středeční vysílání od 6. do 10. hodiny raní. Tak Gordana, Neklan, Omar, anebo také Daniela. Slyšíte dobře, tohle všechno jsou jména, která zítra budou mít důvod k oslavám. My si ta jména ovlažíme, osvěžíme a řekneme si, jak vlastně vznikla. No a protože to není jediné téma zítřejšího vysílání, tak se podíváme třeba do roku 1786, konkrétně do Olomouce. Co se tam všechno přihodilo, dovíte se zítra. No a samozřejmě nebudou chybět ani soutěže, budete s námi zpívat, na to se moc těším, protože dnes to bylo opravdu velmi fajn. Takže spousta muziky a co jinak. Hlavně věříme, že i zítra bude v našem vysílání dobrá nálada. Tak těším se zítra, úderem 6. Vláďa Vlach.

Nedávno jsem pozoroval jednu takovou velmi absurdní situaci při zatýkání, navíc ještě, jak se později ukázalo, recidivisty, kdy ta policie se ocitla paradoxně v roli toho, který měl být bit, takzvaně. A vzpomněl jsem si na krásné povídání Marka Ebena z jeho knihy Myšlenky za volantem, které si zapsal 21. června roku 2015. Tak cituji. Řeknu vám, že bych dnes nechtěl být policistou. Je mi vždycky trochu líto, když se posuzuje ta adekvátnost jejich zásahu. Tohle ten zločinec vůbec nemusí řešit. Tam se adekvátnost neposuzuje, ale u toho policisty ano. Jestli jsem to pochopil správně, tak pokud chce policista zůstat bez trestu, musí být za tím zločincem vždycky o krok pozadu. Když mu ten zločinec dá pěstí, policista mu může dát taky, ale nesmí to být větší rána, ta by nebyla adekvátní. Správně by měl ten policista počkat, zhodnotit tu ránu a pak vrátit pro jistotu trochu menší, než dostal, aby na to nemohl nikdo nic říct. Když holub bod

V takové situaci už neviděl delikventa, ale ten dotazník, který budu vyplňovat. Myslím si, že to je velice trefné. No a pro tuto příležitost jsem připravil tedy i stylovou píseň od skvělého zpěváka, kytaristy Brada Paisleyho. Mr. Policeman, pane policista.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie.

0: kategorie Bezi Junior.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit. Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně toho dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíž dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach. Big John.

Tak dneska se nenarodila pouze Patsy Cline, ale také další významná, velevýznamná osobnost světa country, a sice Jimmy Rodgers. Pán, kterému se přezdívalo smutný yodler nebo zpívající brzdař a dokonce je také označován za otce country hudby. Je zvláštní, že ta jeho kariéra trvala jen velmi krátkou dobu, pouhých 6 let, ale přesto byl uveden do Country Music Hall of Fame, tedy do síně slávy v roce 61 úplně jako první ze všech. No, on už ve 4 letech bohužel přišel o maminku, která zemřela na tuberkulózu, která tehdy byla naprosto běžná, a od svých 14 let pracoval, podobně jako jeho otec u železnice. Tam to všechno začalo, proto i ta přezdívka zpívající brzdař. No a tam dělá různé činnosti, ale kromě jiného tam mohl také pozorovat černošské blues v akci takzvaně, protože to k němu pronikalo díky té komunitě, v níž se pohyboval od dětství. No a v tomhletom prostředí se také poprvé projevoval se svojí původní písňovou tvorbou, toho velmi ovlivnilo. A Rodgersovi se postupně zhoršilo zdraví a po chronickém zápalu plic mu lékaři zjistili také tuberkulózu. No a v roce 1924 byl tedy nucen hledat snazší práci a pokusil se živit hraním a zpíváním. Ten jeho způsob života to ale nezměnil, ten průběh té choroby. No a 4. srpna roku 27 přišel počátek změny, alespoň tedy v tom materiálním zabezpečení, protože toho dne totiž nahrál v Bristolu v Tennessee pouze za doprovodu kytary první 2 skladby na gramodesku pro firmu Victor Records, ze které se později stala velmi slavná společnost RCA, která funguje dodnes samozřejmě. No a tehdy se jednalo o jižanskou ukolébavku Sleep Baby Sleep, tedy Spí děťátko spí, a tehdy už jeho vlastní píseň Soldier Sweetheart, Vojákovo děvče. No a shodou okolností, to je zajímavé, zde ve stejné době jenom o týden dříve nahrávali také Carter Family, no a všechny tyto písničky pak vyšly v říjnu. A byl to opravdu z dnešního pohledu legendární počin, jak od něj, tak od Carter Family. No, Rodgers zaznamenal okamžitý úspěch, on to vůbec nečekal, no a ještě do konce roku musel nahrát další skladby a některé z nich vycházely dokonce postupně číslované jako Blue Yodel, to jste určitě někde slyšeli, no a získávali i své druhé názvy jako Blue Yodel No. 1, ten je tedy dodnes znám jako T4 Texas, to zpívali třeba Greenhorni u nás. No, on obvykle natáčel sám, ale spolupracoval i s dalšími hvězdami a tou nejvýznamnější byl, představte si, třeba slavný Louis Armstrong. No a jeho jodlování a písně, jejíž obsahu a tomu pojetí ostatní velice rozuměli a souzněli, tak ty ho proslavili natolik, že ve výsledku ve své době prodal více desek než slavný operní tenorista Enrico Caruso. Představte si to. No a to vše mimochodem přes probíhající hospodářskou krizi, takže to je co říct. No, on tedy s těmi penězi neuměl moc zacházet, docela rychle rozkutále, protože byl takový hodně neopatrný a trpěl takovým trošku velikářstvím. No zkrátka, jak to bývá s lidmi, kteří z velké chudoby najednou přijdou k bohatství, takže hodně peněz prohrál v kartách, dokonce si postavil opravdu přepichovou vilu v Texasu. No a jelikož si byl vědom té své nemoci, která ho provázela, tak postupně omezoval koncertní vystoupení a víc se zavíral ve studiu, kde nahrával. No a koncem dubna 1933 jel naposledy nahrávat do New Yorku a do nahrávacího studia mu dokonce postavili lůžko a taky tam tedy bohužel nahrál posledních 12 písní a úplně poslední nahrávku 15 Years Ago Today, tedy dnes před 15 lety, dokončil 2 dny před smrtí a tím, že ji nahrál, tak překročil hranici 110 písní. No a nakonec dokonce ve studiu přímo zemřel. No a k jeho odkazu se hlásí samozřejmě spousta muzikantů, zejména z country hudby, jako byl Ernst Tubb nebo Hank Snow, samozřejmě Hank Williams nebo Merle Haggard, Waylon Jennings. Z těch našich interpretů to byly pochopitelně hlavně Greenhorni, ti z jeho repertoáru čerpali velice často, třeba Čekání na vlak, co zpíval Mirek Hoffman, nebo právě Pepa Šimek, T4 Texas, to jsou všechno neuvěřitelné písně, které dodnes znějí. No a já bych teď rád na Jimmyho Rodgersa zazpomínal písní, kterou budete patrně také znát.
Je to jeden z velkých hitů Miss the Mississippi and You. Tuhle tu písničku dokonce Mirek Hofman nahrál taky kdysi z Greenhorny. Já po dlouhých letech jsem ji shodou okolností také nahrál u Greenhornu, protože za mnou přišel jednou Honza Vyčítel a říkal, hele, mně se tenkrát to aranžma nějak moc nelíbilo, tehdy za toho minulého režimu nám tam do toho hodně kecali, nechtěl bys to nahrát, naspívat znovu, takže jsem tu píseň trošku přearanžoval, nahrál jsem to znovu s tím textem, který Honza Vyčítal už mohl tedy udělat tak, jak chtěl původně, když mu to už nikdo nezakazoval, některé nejance. No a taky tuhle píseň nahrál třeba Jerry Lewis skvěle, ale já vám ji teď pustím od countrymana Davida Bola, který nahrál kdysi na album, které vzdávalo hold Jimmy Rogersovi a kde se objevila spousta velkých hvězd a mimochodem i Bob Dylan nebo Bonovox z kapely, z rockové kapely U2, tak ty všichni se hlásí k odkazu Jimmyho Rogersa, no a David Ball tam udělal naprosto jedinečně tuhletu baladu Miss the Mississippi and You.

to byl skvělý Pepanos, Země kulata. Vzpomínám si, když mi bylo to, myslím, že nějaký rok 88, typuju 87, 88, tedy ještě za minulého režimu, když mi kamarád přinesl tehdy, co by tedy asi 12 nebo 13 letému nahrávku, magnetofonovou pásku z koncertu, že byl někde jeho tatínek na koncertě Pepinose, byl to utajený koncert, protože tenkrát byl Pepanos docela na indexu. A vzpomínám si, že tam byla píseň, kterou jsem od té doby snad neslyšel, ale pamatuju si dodnes některé úryvky, on tam zpíval: já jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej. Mám kulomet skrytý v srdce a vysílačku v nosní dírce. Pamatuju si to celá ta léta, tak musím se po té písni podívat, ale i tahle ta mě pobavila, tak to byl Pepanos. No a na závěr mám v této hodině už jenom jednu píseň a bude to skladba Rozhočí od kapely Crossband, což je i u vás posluchačů Country Radia velmi oblíbená parta. Myslím si, že taky kluci hráli na parníku Country Radia, takže tam jste je mohli slyšet a vidět živě, a jinak jezdí po svých koncertech všude možně, tak zavítejte, je to vždycky hezký zážitek. Crossband Rozhočí, Petr Kocman vám přeje hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině.

duši, když život patří katům, katům líp v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

23 hodin 11 minut, posloucháte úterní noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. No, stačí málo a lidstvo si může o medu tak akorát nechat zdát. Dokonce ani odborníci na ochranu přírody, mezi které patří Sebastian Hopfenmiller a Eva Stanglerová, přesně nevědí, co by se stalo, kdyby tradiční opylovači zmizeli, ale shodují se v tom, že by to byl pořádný průšvih, no a proto je třeba zvrátit ten neblahý vývoj. V publikaci Jak zachránit včely autorská dvojice uvádí spoustu zajímavostí o tomto užitečném hmyzu a podrobně představuje balkonové, terasové a zahradní projekty na podporu divokých včel. Zapojit se může opravdu každý, klidně stačí, když třeba vysadíte ty správné rostliny. Mám takovou otázku. Když namočím si ořech do medu, velký věci náhle dovedu. Vjede do mě strašná síla, přepral bych i krokodýla. Když namočím ořech do medu. Já se vás ptám, milí posluchači, jestli pak víte, která autorská dvojice napsala a naspívala písničku Ořech v medu. Pokud to víte, tak potřebujete znát jenom číslo do studia 210 323 333, ještě jednou 210 323 333 a dovolat se správnou odpovědí. Takže otázka ještě jednou zní, ořechy v medu pochází z tvůrčí dílny Jan Vodňanský a Petr Zkoumal, nebo Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, a nebo zase Jan Burian a Jiří Dědeček. Ještě jednou, Jan Vodňanský a Petr Zkoumal, za B Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, nebo zase Jan Burian a Jiří Dědeček. Můžete volat právě teď.

0: Tak zatímco se Garth Brooks radovala se svými přáteli in low places, tak byste volali, telefonátu byla obrovská spousta, ale bohužel správná odpověď tedy stále nepřicházela až do chvíle, kdy se tedy té správné odpovědi dopracovala posluchačka Jarka, kterou právě teď vítám v nočním vysílání Country Radia. Jarko, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: A vám taky všem a posluchačům rovněž. Krásný dobrý večer.
0: Děkujeme. Tak zajímalo mě, od koho pochází, z jaké autorské dílny pochází píseň Ořech v medu. Tak možnosti byly tyto. Buď to byl Jan Vodňanský a Petr Zkoumal, nebo Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, anebo Jan Burian a Jiří Dědeček. A vy jste správně nakonec řekla, že to jsou...
1: Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.
0: Ano, je to tak. Potlesk letí pro vás. Je to tak, já vám tu písničku za chvilku pustím, abyste vy i ostatní posluchači věřili, že to tak skutečně je. A když jsme si povídali během písně Gartha Brookse, tak vy jste řekla, že jste věrná posluchačka Country Rádia, že jste byla i na oslavě v Pikovicích, tak to jsem moc rád, že se vám tam líbilo. A že jste si to snad
1: to
0: užila hezky.
1: To úžasné.
0: Tak
1: ano,
0: to
1: ano.
0: Máme velikou radost. Tak se mějte moc hezky, gratuluju vám ke knize, jak zachránit včely. Teď už budete mít perfektní návod na to, jak včelky zachránit. Takže kniha vám dorazí. Přeji vám hezké počtení, no a posílám píseň Ořech v medu. Mějte se hezky a
1: děkuju
0: naslyšenou.
1: Děkuju moc krát taky, naslyšenou.

Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, ještě dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neslžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klauna po otci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon

No, ještě mám dneska jednu oslavenkyni, jednu skvělou hudebnici, která se narodila jako Alicia Beth Moore. Ovšem celý svět jí zná jako Pink, ještě navíc psáno s tím I, místo I je vykřičník Pink. Je to skvělá zpěvačka, ale nejenom zpěvačka, ona je také výtečná skladatelka, píše si písně sama a je to také herečka, možná jste ji viděli v nějakém z filmů. Ona hrála třeba v Charlieho andělcích, v tom dílu, který se jmenuje Na plný pecky. No a ona skládala písničku už jako malá holka a dařilo se jí, měla muziku moc ráda a mezi její velké vzory patřila třeba Mary J. Blige nebo Bob Marley a ona taky zpívala kdysi v takovém triu, které nemělo samozřejmě žádné hity na hitparádách, ale lokálně bylo úspěšné, no a pak se podařilo prorazit v roce 2000 takovým počinem, který písní, která se jmenuje Can't Take Me Home, byla to R&B píseň, no a ta se dostala mezi 40 nejhranějších skladeb v celých Spojených státech. Takže to už začal být úspěch a ona vlastně k dnešnímu dni natočila celkem 8 studiových alb a je také trojnásobná držitelka ceny Grammy, to je nutno podotknout. A taky zpívala třeba vokály pro Dianu Ross kdysi, protože i Diana Ross i pro něj byla vždycky velký vzor. A krom toho, že zpívá, tak hraje na kytaru, na klávesi a na perkuse a je to také výtečná producentka. No a přestože Pink je samozřejmě hlavně popová nebo R&B hudebnice, zpěvačka, tak country hudbu má ráda také a to dokonce tak, že kdysi zpívala na koncertě, je to tuším, že třeba 5 nebo 10 let, už nevím přesně, zpívala na koncertě v Nashvilleu, kde ten večer patřil písním Dolly Parton a ji pozvali jako jednou z hostů.

protože ona se nikdy netajila svoji lásku ke country hudbě a k Dolly Partonu konkrétně, takže tam tenkrát zpívala Jolene a ještě nějaké další písně a v Nashvilleu se objevila víckrát. No a dokonce také oficiálně natočila krásný duet s country zpěvákem a kytaristou Keith Urbanem a ta píseň se jmenuje One, Two, Mary. No a tu si teďka právě poslechneme. Mám pocit, že dokonce v premiéře na country rádiu.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: U nás do mě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začal blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

ty prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: první třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu valinky ty, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Tak půlnoc se pomalinko přiblížila, už je, dívám se na hodiny, za 12 minut, právě teď. No a já se s vámi pro dnešní večer tedy loučím, těším se na vás opět zítra o 20 hodin, ale od 20 hodin, jelikož je středa, se na vás bude těšit také můj pravidelný host, paní Marcela Jurčíková, která přinese knihy do soutěže, takže hned po 20. budeme soutěžit, tak si připravte telefony, nezapomeňte. No a dneska se s vámi rozloučím písní, kterou jsem vybral záměrně, protože dneska by slavil narozeniny pan Antonín Dvořák. A já jsem vybral nádhernou skladbu z jeho Novosvětské symfonie a je to Ono Largo známé. A tuhle tu písničku kdysi na konci 80. let do svého repertoáru udělala kapela Fešáci. Po revoluci ji dokonce natočili na jedno ze svých alb. A jako duet tu píseň naspíval Pavel Brimer a Hanka Blada. Tak touhletou písní se s vámi pro dnešek loučím. No a přeji vám klidné sny. A naslyšenou zítra se s vámi těší Petr Kocman.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer všem posluchačům Country Rádia přeje opět po týdnu starší archivář druhé kategorie bez junior. Nevím, jestli někdo z vás v poslední době zkoušel jízdu na divokým bejkovi a ani to nehodlám zjišťovat. Na skutečné rodeo nás totiž zavedou skuteční znalci.

Taňa Tucker vyrůstala v rodině, která se, jak by se u nás řeklo, motala kolem rodea. Úplným znalcem je ovšem Chris Ledoux. V roce 1975 se stal mistrem světa v jízdě na neosedleném koňovi a po skončení profesionální kariéry rodeového jezdce se začal plně věnovat muzice.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Bill Carlis, vlastním jménem William Tolliver Carlis, patřil k první generaci profesionálních amerických country muzikantů. Byl zpěvákem, kytaristou, skladatelem, komikem a výrazným pódiovým bavičem. Narodil se 19. prosince 1908 v Wakefieldu v Kentucky a zemřel 17. března 2003 v Nashvilleu ve věku 94 let. Do Country Music Hall of Fame byl uveden v roce 2002.

0: Druhým novým členem se v roce 2002 stal Porter Wagoner, když to od řeznického pultu dotáhl až do Dvorany slávy. V roce 1956 podepsal smlouvu v Grand Old Opry, kde pak vystupoval až do roku 2007, za což si mimo jiné vysloužil přezdívku Mr. Grand Old Opry.
1: Country Radio.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Po odchodu od country beatu Jiřího Brabce se v roce 1972 Ladislav Vodička dal dohromady se skupinou The Truckers, která ovšem s přechodem na profesionální scénu musela opustit anglický název a stali se z nich vodomilové. V roce 1974 tahle parta vydala u Pantonu dva singly. Společně s Ladislavem Vodičkou se nám představí také Otto Matanelli.

Já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města Chad.

0: jen vodička v Libně,
1: to jo,
0: který přišel zpívat nám.

0: nikdy nebudu Jackson. I když mluvím potají, jo, nejsem Jackson. Ten býval tlustý král, jo.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
2: Radio. Tu a tam se stává, že v nějakém hudebním žánru se prosadí umělec, který si to tak říkajíc dělá po svém. Nehledí na to, co právě letí, a nedbá moudrých rad producentů. Právě takovým zjevem se ve druhé polovině let 80. v Nashvillu stal Dwight Yoakam.

0: Léto s Country rádiem.
1: Nevím, jestli se vám to taky stává, ale já, když doma hledám něco zásadního, najdu přitom spoustu jiných zajímavých a mnohdy už zapomenutých věcí. Přesně takhle jsem narazil na album fotografií z divadla ABC, kde Country Radio v 90. pořádalo řadu zajímavých koncertů. A z jedné barevné fotografie na mě vyjukl Vláďa Hrubec. Tenkrát jsme pro něj s bráchou napsali pár písniček.

parků. Světla města v dáli, jen pár oharků. Zašeptala stiše,

nocí vonící. A když přišla půlnoc, tak mi bylo všelijak. Když jsem cítil ve svých zádech tvého muže zrak, řekla zkrátka noc je krásná do svítání.

zašeptala si jen pojď blíž a žádnej zběh. A já cítil ve svých zádech tvého muže dech.

Jednou přijde ta značka stůj, pak s nákladem jen po nebi pluj. A řeknu, pane můj, nech mě tu díl, musím dál, kdybych dostažil.

0: Šedou autostrádou.
1: Čtyřicátá třetí verze slavné písně Jambalaya patří mezi ty nejslavnější. V roce 1973 ji pořídila skupina Carpenters a právě tahle popová nahrávka se stala vzorem pro mnoho dalších umělců. U nás ji například obšlehli Plavci. My si ovšem dáme přímo Carpenters.

Jak to vidím, ještě se stihneme vrátit na rodeo. Garth Brooks nám nabídne svůj pohled na tenhle druh sportu a pak se také dostaví profesionální jezdkyně Kylie Ferry.

To nám to zase pěkně uteklo. Už tu mám jenom lákrlo na příští týden v podobě písničky v podání Barbry Fairchild. A tak se mějte, jak sami uznáte za vhodné. A příští týden se naslyšenou těší Kuba Jiroušek a starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Já jsem byl obsazen, a teď prosím, abyste se zdrželi všech projevů nevole, já jsem byl obsazen v Národním divadle Doprodané nevěsty. Ano. Režisér a ředitel tehdy divadla Národního Ladislav Boháč si usmyslel, že prej s Lálou Peškem máme rádi klauny, protože jsme se vždycky o přestávce bavili o klaunech a líčili jsme si různá klaunská čísla navzájem. Tak řekl, víte co, vy budete dělat v Prodané nevěstě Pešek principála a vy Indiána a uděláte tam takový klaunský číslo. On si myslel, že tam je čas. Tam není čas, tam ten orchestr furt to jde dál. Tam se nedá to zastavit a teď bude mít Pešek s někým číslo. Marně se mu to rozmlouval, on říkal, ne, to vy budete dělat, to není tak těžké, to nejsou těžký party žádný, to uspíváte, to ani nemusí být zpěv. Tak říkal přítel Svitáček, že co nedospíváme, domrkáme a dohrajem. Čili obsadil nás a já jsem šel na korepetitora, tam je korepetitor, pan Ouředník, člověk tak fantastický trpělivosti, že by naučil zpívat i vovci. A on si mě vzal k pianu a zahrál mě ten běh, jak přibíhá ten Indián, že jo? A pětkrát mě to předspíval, tam je to pane principál, Franta se opil v dolejší hospodě a za nic nechce dělat ti medvěda. Jsem to pětkrát si od něj odposlech a on to rozehrál zase a já jsem zařval no tím svým těma šupinama jsem ze sebe vydal výkřik pane principál, stalo se velké neštěstí, tam mě zarazil a zadíval se do stropu a já jsem si říkal, co je, infarkt nebo co to je. A on se dlouho díval do stropu a pak povídá, no tak máme listopad, premiéra je v březnu, to půjde. Já jsem říkal, moment člověče, já jdu za vám.

tím takovým humorem. A já jsem říkal, ale klid, mistře, já to už prej to jde a to já všecko ze sebe dostanu a tak. A zoufale jsem bojoval, abych z toho Indiana vypadl. A když už se blížil, tedy blížil, už byl asi leden nebo tak, tak jsem říkal, co já budu dělat? A už jsem zapřísahal toho Boháče a jsem říkal, pane řediteli, uvědomte si, bude premiéra, v lóži bude sedět doktor Zdeněk Nejedlý. Veliký znalec Smetanova díla. Víte vy, co se mu může stát při mým prvním tónu? Když vy ho budete mít na svědomí, když je to vaše práce, do čeho mě tady cpete. A mu říkal, ne, mám zprávy, že to bude dobrý, ale pořád jsme neskoušeli dohromady s operou. Ti už na jevišti chodili a měli i gesta některý a tak. A my pořád ještě jsme v té korepetitorně, jenom u toho piana. Tak když bylo nejhůř, tak jsem říkal, no já musím přece něco z toho se dostat. A tenkrát mi jeden kolega, nebudu jmenovat, poradil, abych šel přímo za Krombholcem, který to má dirigovat, a řekl mu jasně, o co jde. Říkal, ovšem, připrav se na to, že dirigent Krombholc je sice výborný muzikant, ale veliký diplomat a bude ti říkat, že je to skvělý, ale zbaví tě toho. Tak jsem šel za panem dirigentem Krombholcem a říkal jsem, pane dirigente, v téhle kaši jsem, prosím vás, znovu jsem mu to opakoval s tím panem ministrem kultury a on říkal, tak pojďte k piano, zaspívejte mi to. Tak rozběh ten lauf taky. Já zařval, pane principál, a on jako ten korepetitor už v listopadu se zadíval do stropu takhle, chvilku přemýšlel a pak říkal, poslyšte, to je skvělý. To je skvělý, vy to děláte výborně. Výborně to je výrazově tak výborný, ale bohužel vy jste vysoko, příteli. Ten Indián to je basbariton a vy máte tenor. Vy to nedostanete do týho, přece kvůli vám to nebudeme transponovat, pochopitelně. Já jsem říkal, vy to nedělejte, prosím vás. To ne, to žádný transpozice do toho. A letěl jsem, říkal jsem, tak to nemůžu dělat. Říkal, nemůžete, samozřejmě, že ne, bohužel, výrazově skvělej. Tak jsem letěl z toho schodiště a nahoru do zkušebny, kde už tady sbory a Mařenka a Jeník a Vašek, tam už to tady naplno rozespívávali a stáli venku za mě, pauzu kouřili a já tam vletěl, říkal jsem, nedělám to. A Židek říkal, no, teď jsem to říkal. Samozřejmě, že to nemůžete dělat, přece byla legrace snad, ne? A já jsem říkal, ale ne, pane Židek, výrazově prý to je výborný. Já jsem vysoko, to je ten Indián je basbariton a já jsem šíleně vysoko. On říkal, to je jedno, jaký důvod, ale prostě vás vyrazil, že? A já jsem mu řekl, no ne, nevyrazil, dal mi Jeníka.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

vyhledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: a s pivem.
1: Vstávat a cvičit.
2: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.